Zakončete léto u skleničky dobrého vína v Čejkovicích. Vinaři vám 29. srpna otevřou dveře svých vinařství. Čekají vás degustace, prohlídky a jedinečná atmosféra Jižní Moravy. Přijeďte ochutnat, objevovat a užít si den otevřených sklepů v Čejkovicích. www.vinoschejkovic.cz

0: Bylinka utržená za svitu měsíce vám tuky nespálí. Velký reklamní sliby vám sami postavu nevylepší. Máš zdravotní problémy? Nebo chceš preventivně pečovat o své tělo? Jsme PT Servis, plzeňská firma se sportovní výživou. Registruj se na ptservis.cz a nebo přijď do našeho obchodu v Plzni na Doubravce v ulici Na Dlouhých. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservis.cz. Nákupem na ptservis.cz podporuješ plzeňský sport a sportující mládež.
1: Hit Radio City.
2: Zlepši si náladu.

0: Bylinka utržená za svitu měsíce vám tuky nespálí. Velký reklamní sliby vám sami postavu nevylepší. Máš zdravotní problémy? Nebo chceš preventivně pečovat o své tělo? Jsme PT Servis, plzeňská firma se sportovní výživou. Registruj se na ptservis.cz a nebo přijď do našeho obchodu v Plzni na Doubravce v ulici Na Dlouhých. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservis.cz. Nákupem na ptservis.cz podporuješ plzeňský sport a sportující mládež.
1: Hit Radio.

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.
0: Hit Radio. Can someone make

music is my best.

Zakončete léto u skleničky dobrého vína v Čejkovicích. Vinaři vám 29. srpna otevřou dveře svých vinařství. Čekají vás degustace, prohlídky a jedinečná atmosféra Jižní Moravy. Přijeďte ochutnat, objevovat a užít si den otevřených sklepů v Čejkovicích. www.vinoschejkovic.cz

Zakončete léto u skleničky dobrého vína v Čejkovicích. Vinaři vám 29. srpna otevřou dveře svých vinařství. Čekají vás degustace, prohlídky a jedinečná atmosféra Jižní Moravy. Přijeďte ochutnat, objevovat a užít si den otevřených sklepů v Čejkovicích. www.vinoschejkovic.cz

Máš zdravotní problémy? Nebo chceš preventivně pečovat o své tělo? Sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Service, plzeňská firma se sportovní výživou. Nabízíme zkušenosti, poradenství a osobní přístup. Registruj se na ptservice.cz a nebo přijď omrknout nejširší výběr do naší prodejny v Plzni na Doubravce v ulici Na Dlouhých. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservice.cz

slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

Bylinka utržená za svitu měsíce vám tuky nespálí. Velký reklamní sliby vám sami postavu nevylepší. Máš zdravotní problémy? Nebo chceš preventivně pečovat o své tělo? Jsme PT Servis, plzeňská firma se sportovní výživou. Registruj se na ptservis.cz a nebo přijď do našeho obchodu v Plzni na Doubravce v ulici Na Dlouhých. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservis.cz. Nákupem na ptservis.cz podporuješ plzeňský sport a sportující mládež.

0: proč máme všechno od konceptu?
1: To jen se zeptej tatínka.
2: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
3: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
4: On Air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Senát dnes projedná kontroverzní novelu stavebního zákona. Podle vlády má změna zrychlit a zjednodušit povolování staveb. Kritici ale označují za nepřehlednou a varují před nepředvídatelnými dopady. Senát novelu pravděpodobně zamítne, vládní koalice ale může jeho veto ve sněmovně přehlasovat. Veřejný dluh Spojených států poprvé překročil hranici 40 bilionů dolarů. Jen od března se zvýšil o další bilion a za posledních 10 let se téměř zdvojnásobil. Za růstem stojí vysoké výdaje na obranu, sociální programy i splácení úroků. Někteří odborníci proto varují před hrozící rozpočtovou krizí. V Českých Budějovicích dnes začíná největší zemědělský veletrh v Česku, Země živitelka. Letošní 52. ročník se zaměří hlavně na propojení moderních technologií se zemědělskou praxí. Veletrh dopoledne zahájí premiér Andrej Babiš a ministr zemědělství Martin Šebestián. Loni Země živitelka přilákala rekordních více než 132 tisíc návštěvníků. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Výstava českých korunovačních klenotů se oproti původnímu plánu otevře o den později, tedy v sobotu 19. září. Důvodem je páteční konání protokolární akce v areálu Pražského hradu. Korunovační klenoty pak budou ve Vladislavském sále vystaveny zdarma do pondělí 28. září. Klíčníci klenoty slavnostně vyzvednou z katedrály svatého Víta v pondělí 14. Následně si je prohlédnou školy. Ráno většinou oblačné, polojasné, 17 stupňů a v průběhu dne nás čeká proměnlivá oblačnost, výjimečně přeháňka a 27 stupňů k tomu. Z Prahy Lucie Daňková.
8: Přichází cenová bouřka. Letní výprodej vozů Hyundai Tucson a i30 v Autocentru Dojáček Vršovice. www.dojáček.cz

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. A je to až k nevíře a dneska nikdo nezaspal, jsme tu kompletní. Ahoj Davide.
2: Ahoj, dobré ráno.
1: Ahoj Jasmin.
3: Ahoj Michale.
1: Ahoj vám všem, kdo jste u rádia. No tak startuje čtvrteční snídaně a odpálíme to s Eggem a Robertem Burianem, protože žijeme len raz.
0: Hit

0: Dance Monkey, takhle vám hraje čtvrteční Hit Radio, 9 minut po 6. Dobré ráno. Dneska má svátek největší rozdělovač lidstva. Největší rozbuška v pizzeriích.
1: No, takhle.
0: Už tušíte, David, ví, co by to mohlo být? Je to pizza Hawaii. Dneska je její mezinárodní den. Jinak mám tady nějaký zajímavosti. Vymysleli v roce 62 v Kanadě řecký imigrant Sam Panopoulos a dodneska se kvůli ní lidi hádají.
2: Jsi říkal, že má dneska svátek a dneska má svátek 20. srpna Bernard, tak jsem si říkal, jako Bernard je dobrý pivo, jasně. Ale že by se kvůli němu někdo hádal v pizzerii.
0: Tak je to pizza Hawaii, já se ptám, jestli to jíte nebo ne.
2: Dobře, to je kontroverzní téma hnedka na začátku.
0: No, jasně. Já si to jako dobrovolně neobjednám v pizzerii, ale takhle, když jdeš jako stahu a najdeš prostě třeba doma od toho, kdo jí, jako zbytek té pizzy, no tak samozřejmě i ten ananas chutná, že jo?
1: No, jako za mě stahu dobrý, ale stejně si myslím, že to vždycky oloupu ten ananas, že ho dám pryč. A vadí mi tam i ta nasládlá chuť po tom, co to odloupneš. Prostě ten otisk toho ananasu. Ale mě tam ta sladká prostě nesedí.
0: To mě na tom nevadí. Dobře, a co David?
2: No tak dlouho jsem pizzu Hawaii neměl a ani po ní nějak neprahnu. Vlastně, když už jdeme do pizzerie, tak jdeme do takového podniku, kde to ani nemají, teda opravdu.
0: Jasně, ale...
2: Takže jako... já si dám sklenku tady z toho úžasného vína, k tomu si dám Hawaii, to ne.
0: Ale třeba týden nejíst, tak se asi shodneme, že bychom to pojedli.
1: To jo.
0: Jaká další jídla jsou taková extrémní? Tak třeba mě napadá kuře z broskví, je taková věc, která vlastně... Koupaj si to nedáš dneska, ale jako sníš to.
2: Taky to rozděluje společnost.
0: A nebo, nevím, jestli znáte řízek Pavlišov?
1: Neznám.
0: To možná,
1: David, počkej, googlím.
2: Nebo řízek Ondráš.
0: No, to
1: co
0: neznám.
1: To je?
2: Bramboráku.
0: Jasmin si to vygooglí, Jasmin je totiž Pražanda, my jsme z východních Čech a řízek Pavlišov, prosím vás, je řízek s houskovým omaštěným knedlikem a se zelím. Takže to je to takový vlastně vepřo knedlo zelo, jenom tam je prostě řízek, no.
1: A koukám i na Ondráše a ten se mi líbí asi víc teda.
0: Co je Ondráš?
2: Kdo je Ondráš?
0: To se jí kde?
1: Je to nějaký to plnění, vypadá, to vypadá. Je fakt jako bramborák a
2: to je bramborák plněný masem.
0: A to vypadá, kdyby to už někdo jedl.
1: A prosím tě.
0: Takže dneska mezinárodní den pizzy Hawaii. Takhle, ať vaše chuťové buňky jsou nastavené na cokoliv, je to vaše věc. My si teďka dáme Linkin Park a to bude chutnat nám všem. Hezké ráno.

0: čtvrt na sedm, pár minut k tomu, vy ladíte čtvrteční Hit Radio, tohle je snídaní šampionů a taky Codeline. Dobré ránko.
1: Všimli jste si, že čím jste starší, tak tím mladší vám připadají starý lidi, jakože když mi bylo 10, tak třicátník byl pro mě strašně starý člověk, jo, pomalu v důchodu. Ale pak ti je těch 30, jo, a vlastně si říkáš, že když jsme mladí lidi, když to je nádhera ještě.
0: To vlastně připomíná text od jednoho českého zpěváka, jak tam máš, jo, když jsem v Les na Gimpla viděl čtvrťáky, řekl jsem, co to je za chlapy, ty máš na tož baráky, jo. Takže opravdu to tak je. A já si říkám, vlastně dobrá úvaha, říkám si, kolik mě je, 35, a lidi kolem mě mi připadají pořád jako, že jsou mladí, jo, takže kde se to zastaví, až nám bude 60, tak budeme si připadat, že jsme mladí a budeme nosit úplý prostě skinny jeans jako chlapy, nebo...
1: Já tady koukám, že ve středověku byli považovaní za starý lidi už kolem 40, potom před 15 lety lidi v průzkumech označovali za začátek stáří 63 let a dneska je ta hranice podle nějakých studií 73 let, tak kde vám připadá ten člověk starý?
0: No, jestli můžu mluvit za sebe, tak mě přišlo stáří v tu dobu, kdy jsem zjistil, že jako nemůžu jít dvě po noci po sobě na kalbu. No, že pak prostě se zapaříš a tři dny se z toho léčíš. No.
2: Já jsem viděl teďka na Facebooku nějaký citát, že dostal jsem se do toho věku, že když vidím židli, tak si sednu. A tak to nějak já cítím, no. Člověk na sobě poznává to stáří a ty, co mu předtím přišli starý, mu teďka zase tak starý nepřijdou, protože co nám nakonec jinýho zbývá, že jo?
0: Tak ono s tím se zjím, ono když si sedneš tak a uděláš takový to... Tak to už je fakt něco špatně, jako. Hele, věk je jenom číslo, jo.
1: Přesně.
0: Si a Kendrick Lamar, The Greatest, za malou chvíli pro vás a taky aktuální doprava, ať víte, jak to ve čtvrtek jezdí. Hezké ráno.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
4: Rich Nico Vošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nico Vošrot. www.vašezběrna.cz.
5: Máš zdravotní problémy? Nebo chceš preventivně pečovat o své tělo? Sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Servis, plzeňská firma se sportovní výživou. Nabízíme zkušenosti, poradenství a osobní přístup. Registruj se na ptservis.cz a nebo přijď omrknout nejširší výběr do naší prodejny v Plzni na Doubravce, v ulici Na Dlouhých. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservis.cz.
6: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
7: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
6: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
7: Rodinné pasy a senior pasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.
3: Chytrá.

0: slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kostí v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A z aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně z okolí hlavního města, hlásíte překážku v provozu na Praze Východ v Odolené vodě, v Čenkově, v Čenkovské ulici probíhají stavební práce. Počítejte s omezením.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio City.

0: Taylor Swift. Dáváte si čtvrteční Hit Radio a dejte si Davidu ranní update.
1: Ranní update.
2: Prince Harry a Meghan se po 6 letech plánují vrátit do Británie. Přestěhovat se mají ještě během srpna a jejich děti nastoupí v září do britské školky. Harry s Meghan se ale k plnění královských povinností nevrátí. Tající ledovec ve Švýcarsku vydal těla dvou horolezců po 34 letech. Dvojice Belgičanů zmizela při výpravě v Alpách v roce 1992 a tehdejší pátrání bylo neúspěšné. Jejich ostatky objevil letos v létě turista a totožnost následně potvrdila analýza DNA. Prázdninová láska z Valašského Meziříčí vydržela už 60 let. Manželé se seznámili při stanování v roce 1965 a o rok později měli svatbu. Teď oslavili diamantové výročí a na radnici si znovu řekli své ano.
0: Hezký, takže letní románek, co neskončilo v září teda. Valašské Meziříčí.
2: Krásná summer love 60 let.
0: Myslím si, že to je extrémní sport vydržet s někým, koho potkáš třeba na Mácháči.
2: Jak jste na tom vy vlastně vůbec?
0: Tak já jsem ještě s někým 60 let nebyl, jestli se ptáš na tohle.
3: Jak dlouho? Já 4,5 mám teď vztah.
0: A poslední dva. A ty?
2: Já 9.
3: No, no. Já to je držák.
0: David se zeptal proto, aby se mohl pochlubit, že to číslo je, že to číslo je největší. A to taky. Pojďme na muziku. Tohle je jedna z nejzásadnějších kapel 90. českých rockových kapel Alice, Alice. V nejznámější sestavě se zpěvákem Danem Bartou. Jak jste ve slově, David? Je to Alice nebo Alice?
2: Tak je česká, tak asi Alice, ne?
0: Tak Alice. Kapela z Plzně původně. Ani náhodou na Hit Rádiu. Hezké ráno.

0: 6.39, tohle jsou hity na Hit Rádiu pro vaše lepší ráno. Čtvrteční ráno s vámi Michal, Jasmin a David. Na česko-polských hranicích se pohybuje volně žijící puma a nikdo neví, odkud vzala roha. Možná jste tuhle informaci už slyšeli. No a od nás asi jediná rada, že pokud vyrazíte na houby tady v tom kraji a uvidíte v křoví podezřele velkou kočku, tak na ní asi nedělejte č-č-č.
1: Přijde, že tady ty zprávy se množej a třeba dojdeme do bodu, kdy si uvědomíme, že pumy prostě ve volné přírodě žijí.
0: A mně přijde, že poměrně nedávno taky se někde řešila takováhle puma, takováhle kočička. Nicméně mě tak napadlo, jak se na kočky volá v ostatních zemích, v ostatních státech, jo? Kdybychom si chtěli přivolat kočku, jo? Tak jsem tady našel, že v Německu to je mici mici, polsky to je kiči kiči, bulharsky mac mac, anglicky hey baby.
1: K tomu tvým slovníku přestáváme měřit.
0: Anglicky to je kiri kiri prý, slovensky cici cici, Libanon, pozor, Libanon je nejzajímavější. Ps ps ps ps. Ps, ps, ps, ps, ps. Romsky mačko mačko tady je, španělsky gat gat a japonsky neko neko a větnamsky meo meo.
2: Meo meo.
0: Tak kdybyste
2: cici mě baví.
0: Cici cici, tak kdybyste náhodou jeli do nějaký takovýhle země, tak víte, jak volat na kočky. Mličko, Disturbed the Sound of Silence, za malou chvíli taky Pink a taky aktuální doprava. Hezké ráno.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. Bylinka utržená za svitu měsíce vám tuky nespálí. Velký reklamní sliby vám sami postavu nevylepší. Máš zdravotní problémy? Nebo chceš preventivně pečovat o své tělo? Jsme PT Service, plzeňská firma se sportovní výživou. Registruj se na ptservice.cz a nebo přijď do našeho obchodu v Plzni na Doubravce v ulici Na Dlouhých. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservice.cz. Nákupem na ptservice.cz podporuješ plzeňský sport a sportující mládež.

0: zlídlový barva z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
1: Pak hrnky,
0: flašky, kufříky vyměním za kuponky.
1: Škola volá!
2: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
3: Hit Radio.
4: Makes me feel

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, z hlavního města jste nám nahlásili bouračku v Praze Lipencích, v ulici Na Lhotkách došlo ke střetu dvou dodávek, projíždějte opatrně a počítejte se zpožděním.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Dnešní ráno trávíte s námi, to nám dělá radost. Tohle je Pink Trust Fall Hit Radio v 6.51.
1: Dneska slaví 61 let jedno rokový dítě. A narodilo se dost netradičně, jo. Song Satisfaction od Rolling Stones, určitě znáte asi všichni. A ta story, která za songem je, je naprosto legendární, protože Keith Richards, zakládající člen, spal v hotelu na Floridě, nějak se v noci najednou probral, vzal kytaru a na kazeťák nahrál takový dost špinavý riff, který mu zrovna přistál v hlavě. No a pak usnul, chrápal, nahrálo se tam i to chrápání, on to ráno vůbec nechápal a vlastně tomu moc nevěřil. Přišlo mu to taková fakt jednoduchá melodie a všichni ho přemlouvali, ať to vydá, a hele, jak to skončilo.
0: Já si myslím, že ten příběh je tak jako zhezčený, aby na tu kapelu byl lepší pohled. Já si myslím, že Keith se prostě vrátil z nějaký totální kalby, byl úplně vylitej, pak se probudil a řekl si, tohle mám nápad, neudělám nějaký song prostě, no, tak to prostě nějak nahrál, no. Tak si myslím, že to bylo, teda nevím, nechci teda jako někoho, no.
1: Ale 61 let potom a furt to funguje.
0: No, neskutečný, hlavně taky mě na nich baví to, že pořád fungujou a že tady jsou právě songy jako Satisfaction, ten si rozhodně zahrajem, ale i třeba tohle z té bubla pod náma, Anybody Seen My Baby, konec 90. a že vlastně jako furt vydávají a furt to je dobrý, jo. Tak jdeme na to Satisfaction?
1: Jdem na to.
0: No jo, tohle je klasika, takže 61 let, co se tohle narodilo právě dnes, Rolling Stones, I Can't Get No Satisfaction, tak si to moc užijte, jsme Hit Radio, dobré ráno.

chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio. Hit Radio.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
2: 7:00 krátké zprávy a David Jošt. Kontroly zaměřené na nelegální prodej kratomu.

0: a dalších drog odhalily problémy ve většině prodejen. Pochybení našly úřady u více než 60% z tisícovky kontrolovaných míst. Celkem zaznamenali 900 případů protiprávního jednání, ve třetině případů šlo dokonce o trestný čin. Inflace v Evropské unii v červenci mírně zrychlila na 3%, v Česku ale ceny meziročně vzrostly jen o 1,3%. Česko tak mělo druhou nejnižší inflaci v celé Evropské unii, hned po Švédsku. Ceny v poslední době tlačí vzhůru především dražší pohonné hmoty kvůli konfliktu na Blízkém východě. České kluby dnes čekají úvodní zápasy závěrečného předkola konferenční ligy. Hradec Králové nastoupí v Aténách proti Panathinaikosu a Jablonec se představí na vyprodaném stadionu proti Glasgow Rangers. Trenér Luboš Kozel věří, že bouřlivá atmosféra bude jeho hráče spíš motivovat. A teď už pojďme k nám do regionu.
1: Pražští lesníci loni více sázeli a méně káceli. Vysazeno bylo bezmála 297 tisíc stromků, zhruba o polovinu více než o rok dříve. Z lesů pak vytěžili zhruba 6 tisíc metrů krychlových dřeva, meziročně o 900 metrů méně. Kůrovec je díky nahrazování smrku na ústupu. Pražští lesníci teď řeší napadení listnáčů, a to houbovými chorobami. Oblačno, polojasno, ráno teploty kolem 17 stupňů. Den bude proměnlivý, odpoledne a na večer výjimečně přehánka. Nejvyšší odpolední teploty budou letní 26 až 28 stupňů. Z Prahy Lucia Daňková.
2: Přichází cenová bouřka. Letní výprodej vozu Hyundai Tucson a i30 v Autocentru Dojáček Vršovice. www.dojáček.cz.
3: Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
4: Stále vám přejeme hezké ráno.
5: A krásný čtvrtek, ahoj. Snídaně šampionů. Na tuhletu story se těšte. U Baltu našel chlap při uklízení nějakého brajglu poklad za 100 tisíc a asistovali mu u toho husa, kačer a pes, který má naprosto fantastický jméno, takže na to počkejte.
4: Zítra jako začátek z večerníčku, rozhodně nechujte daleko od rádia. Sam Felt a Jonas Blue, další hity pro vás. Hit Radio

0: Takhle vám hraje čtvrteční Hit Radio. Ano, už je čtvrtek, díky bohu za ty dary. Krásné ráno v 7.05. Představte si, že jdete uklízet pláž s husou, kačerem a psem a najdete jantar za 100 000 korun. Tohle je příběh od Baltu. Tady borec vyrazil sbírat odpadky s husou jménem Sunny, s kačerem Virkem a psem Kundelínem. A ten vyhrabal z chaluch obří jantar.
1: To je fakt jak z nějaký pohádky od bratří Grimmů.
0: Takhle, hlavně ten jantar neotvíraj, žádný pravěký komáry tady nechcem. Jestli, nevím, jestli vzpomenete, ale v Číně taky ti jantaři experimentovali a pak jsme k sobě nemohli blíž na 2 metry. No, není to tak dávno.
1: Mě asi víc než ten poklad vlastně opravdu baví ta úklidová četa. Jo, husa, kačer a pes Kundelíny, to je prostě
2: skvělý. Vidíš, mě zase napadlo hnedka, jak si to rozdělej, protože podle mě, podle zákona by se měli rozdělit 25% každý.
0: Takže to vychází, jsou 4. Takže každý bude mít 25% tady z toho nálezu. Slušný. Za kolik to bylo? Jantar za 100 000 korun. Jantar za 100 000. No tak by nás zajímalo, jestli byste někdy našli něco takového, nějaký takový poklad, co vy?
1: Tyjo, vždycky jsem chtěla chodit s takovým tím detektorem kovů a něco hledat, ale nikdy se to nestalo a pořád ten sen mám teda. Nechtěli byste někdo se mnou?
0: Jít hledat, jako, já občas takhle, jak hodně jezdím po republice, občas potkávám takový lidi, a, co chodí po poli takhle s tou tyčkou a hledá a říkám si, to kdo ví? A vždycky si říkám, mě by zajímal ten příběh toho člověka, že jestli něco fakt najde,
2: jestli něco někdy našel, přesně se nad tím zamýšlím.
0: Klidně, to nám určitě napište, no, já si vzpomínám teda na sebe, já jsem jednou z Labe u babičky vytáhl starý kolo. Mm-hmm. Hodil jsem tam jen tak, že zkusím hodit háček a najednou se to chytlo, ne? Říkám, to, tak to asi nebude jako nějaká velká ryba, přece jenom ta řeka tady teče, je to docela mělký. A najednou tahám kolo. To mohlo být třeba kolo z roku 1900, jo. To bylo geniální. Co ty, Davide, nějaký poklad někdy snašel?
2: Jestli, tak se na to nespomínám, takže já ne.
0: Necháme to na posluchačích. Tak pojďte nám dát vědět, jestli jste někdy objevili takovýhle poklad a jestli třeba...
1: To je bonusová otázka, no, jestli jste někdy slyšeli lepší psí jméno, než je Kundelínus. To nám taky napište.
0: WhatsApp 777-937-777, sem nám to můžete poslat i jako hlasovku, případně klasicky SMS-kou. Teď k vám letí další hity, tohle jsou Činesky na Hit Rádiu v 707. Potkal jsem tě za...

Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si, slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let.

0: 8. Tohle je čtvrteční Hit Radio. Dobré ráno. Bavili jsme se o tom, že chlap u Baltu vrazil sbírat odpadky s husou Sunny, kačerem Virkem a psem Kundelínem a ten vyhrabal z chaluch obří jantar za 100 tisíc. No a ptali jsme se vás, jestli jste objevili nějaký nečekaný poklad při úklidu a co si myslíte o tom jménu toho psa?
1: Tak David z Brna píše, ránko týme, Kundelínus je top, my máme jen v uvozovkách žerička. A jednou jsem našel na ulici kovovou 50 korunů, ale jen ten kruh bez zlatého středu. Prý to má taky nějakou cenu, asi pro sběratele, tak jednou uvidím.
0: Já si myslím, že to žádnou cenu pro sběratele nemá, protože když tu 50 vezmu a normálně do toho majznu doprostřed, tak to asi vypadne, ne? Ale jestli to nějaký sběratel chce, tak není problém. Uděláme. Vyrobíme. Taky píše Katka, krásné ráno, já nenašla asi nic, ale mamka našla trilobita asi 5 cm průměr. A ne, horší jméno pro psa neznám, ale řekni mi, jak vypadá 5 cm prostě průměr trilobita.
1: Ale počkej,
2: tak
1: trilobit.
2: Takže 5 cm máš natrénováno, ne?
0: Nemůžu říct, že jsem to nečekal od tebe, Davide, tady tu podpásovku. A nemůžu nesouhlasit. Coldplay, Little Sims, Burna Boy. To jsou další hity pro vás. Tohle je Hit Radio, minuta po čtvrt na 7. Dobré ráno. Šampioni.

0: Tohle jsou Coldplay, Little Sims, Burna Boy, taky čtvrteční hit rádio v 7.19. My jsme se tady bavili o tom, jestli jste někdy našli nějaký poklad. Napsal nám David, že našel na ulici kovovou 50 korunu, ale jenom ten kruh bez zlatýho středu a prý, že to má nějakou cenu. No a já jsem říkal, že pokud by to mělo nějakou cenu, tak to stačí prostě vyklepnout, ne? No a David píše, no Michale, jen to zkus, kladivo nebo palicu rád zapůjčím, to píše David z Brna, jo. Takže jsme se tady potom začali přemýšlet a já říkám, tak ten kruh snad to jde vyklepnout, ne? A co našel David? Zajímavá informace, já to fakt nevěděl.
1: No, že česká 50 koruna je vyrobená z jednoho kusu materiálu a nemá samostatný střed.
0: Takže to uprostřed, to, co má jinou barvu, prostě to tam jako není jako nějak dodělaný, dolepený, jo?
1: Jedině to nějak vybrousit nebo vyvrtat.
0: To je neskutečný, no, ale já tomu nevěřím. Já jenom obětuju tu 50 korunu. A dneska do toho budu mydlit všim, dokud to nevypadne, jo? Tak, ale jako zajímavá informace, já jsem si fakt myslel, a co ty, Jasmin, myslel jsi, že to jako je jeden celek, nebo že to je spojený ze dvou věcí?
2: Mám-li být upřímná, Miško, no. Tak jsem nad tím nikdy nepřemýšlela.
1: Hle, ale počkej, Jasmin kovový vůbec nenosí.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hit Rádio. K obědu podáváme na Hit Rádiu speciální menu. Srdcovky. Předkrm, trocha nostalgie.

0: každý pracovní den od 12.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně z hlavního města, hlásíte překážku v plynulosti provozu. V Praze mezi Zbraslaví a Komořany stojí odstavené nákladní vozidlo, počítejte se zdržením.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Radio City.

0: Tohle Leon je Hit Radio 732 a tohle je Davidův ranní update.
1: Ranní update.
2: Polský plavec jako první člověk přeplaval Balt ze Švédska do Polska. Na 160-kilometrové trase strávil přes dva dny bez spánku a bojoval s chladem i vyčerpáním. V posledním rozhovoru se nechal slyšet, že během plavání dokonce halucinoval a viděl auta, budovy nebo kočky. Ester Ledecká po 4 letech mění značku lyží, trojnásobná olympijská vítězka končí u Kestle a nově bude závodit na lyžích Het. Přestup oznámila originálním videem na sociálních sítích. Adidas poprvé vytvořil fotbalovou kolekci pro domácí mazlíčky, spojil se přitom s předními světovými kluby a nabízí oblečení určené přímo pro čtyřnohé fanoušky. Kolekce tak umožní fandit ve fotbalových barvách opravdu celé rodině.
0: To se někde v parku servou psy, tak možná bude na čase zjišťovat, komu fanděj.
2: Ten náš, to je Spartiana, ten jich byl slávista, no odnes to.
0: A jak poznáš psa, co fandí Baníku?
2: No schválně.
0: No bomba, krátký zobák. Pojďme soutěžit, je tady rychlá pětka s kozlem, tento týden hrajete o výhru v hodnotě 5000 korun. Nové ochucené nealko kozel 0% a k tomu voucher na e-shop, kde najdete trička, pivní půl litry, prohlídky pivovaru a spoustu dalšího. Tak pokud tohle všechno chcete vyhrát, napište nám, chci soutěžit na 777 937 777.

0: Posloucháte Hit Radio, za to jsme moc rádi. 7.37 a je to rychlá pětka. V té celý tento týden hrajete o výhru v hodnotě 5000 korun od Kozla.
1: Vyhrát můžete ochucený 0% nealko Kozel, v něm tři nový příchutě, černý rybíz a třešeň, citron, bezinka, taky meruňka a meduňka. No a k tomu voucher na e-shop. Rychlá
0: pětka. A o tohle všechno si dnes zasoutěží Honza z Měšic. Hezké ráno.
2: Dobré ráno.
0: Ahoj. Dobré ráno. Jaké má ráno Honza z Měšic, co?
2: Hele, pracovní.
0: My taky.
2: Bohužel už v práci. Pochopil jsem.
0: My taky. No tak Honzo, máme pro tebe teda, máš možnost vyhrát voucher v hodnotě 5000 korun od Kozla, tak připraven, jdeme na to?
2: Jdeme na to, zkusíme to.
3: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
1: Jak se nazývá člověk, který nemá vlasy?
2: Plešatý.
1: Ano.
0: Ano.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Číslovka 11 je surá nebo lichá?
2: Lichá. Mm-hmm.
3: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
1: Jaký tvar má dopravní značka zákaz vjezdu?
2: Kulatý.
1: Ano.
3: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Kterým prstem běžně ukazujeme, Honzo?
2: Tak můžeš jakýmkoliv, ale většinou ukazováčkem.
0: Ukazováčkem, někdy prostředníčkem, že jo?
2: Prostředníček je už horší, no.
0: A poslední, pátá otázka.
1: Kolik slabik má slovo rádio?
2: 3.
0: A Honzo, já ti můžu říct, že vy hra váš!
1: Gratulujem!
0: Jaká otázka ti přišla z těch 5 jednoduchých otázek nejtěžší, co?
2: To poslední slabiky po ránu.
0: No, a já jsem si říkal, že to musíš dopočítávat. To tak.
2: Jsem si říkal, přesně, 1, 2, 3.
0: A to je jako, ale my to máme, hele, celá republika to má naučený z té reklamy. Tablety, no, jo. Víme, no. Takže Honzo, vyhráváš voucher od Kozla na 5000 korun, tak je nealko parádní pivka. A my ti přejeme hezký čtvrtek, zvládni to v práci.
2: Vám taky krásný čtvrtek a pokud možná hezký víkend v pátek.
0: Děkujem,
2: čau. Mějte se hezky.
1: Ahoj. Ahoj.
3: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit Rádiu.
4: Kozel přišel ovoci na chuť. Objevte, co jste o ovoci možná nevěděli v letním podcastu Hit Rádia s ovocnářem panem Ptáčkem. Partnerem je nové ochucené nealko od Kozla.

0: Solo Paraty, jenom pro tebe, Alvaro Soler a Topek na Hit Rádiu v 7.43. Konec prázdnin se blíží, tohle se nebude dobře poslouchat všem, koho se týká nástup opět do školy, anebo nástup poprvé do školy. Mm-hmm. Rodiče budoucích prvňáčků už teď začínají počítat ztráty. Schválně otázka na vás, na kolik si myslíte, že vyjde rodinný rozpočet poslat letos dítě poprvé do školy? Tipujte i vy u rádia.
1: Jo, já nevím. Tak co potřebuješ? Potřebuješ aktovku, ta může stát, no taky může stát od tisícovky do tří. Jako za všechno dohromady, jo. Tak nevím, 6 000.
0: No, dobře.
2: 5 000.
0: Je to 5 až 6 000, takže máte pravdu oba dva. 5 až 6 000 korun. A mě by zajímalo, jestli si vzpomenete na třeba vaši první aktovku.
1: A
0: když jste šli do první třídy. Jak vypadala? Já teda taky, co David?
2: Tak ty ještě pořád máš.
1: No, jasně. Ne, taková hnědá a byl tam takový pejsek na ní a byla moc hezká teda a strašně jsem brečela, když jsem pak potřebovala už jako jinou, když už byla ušoupaná, máma mi ji vyhodila.
0: A to si člověče nepamatuju, kdy došlo k tomu zlomu, že jsem potřeboval jinou. Já si pamatuju jenom, že jsem jí měl a nevím, co se s ní stalo. Já tam měl ABC písmena, 1, 2, 3, tam bylo napsáno taky a byl na tom kačer.
2: Já jsem měl takovou tu kostku, takovou tu krychli velkou. Trošku to připomínalo teďka, jak vozejí ty poslíčci jídlo v tom. Takhle nějak to vypadalo. Ale bylo to hodně praktický, vešlo se tam strašně moc věcí.
0: Hele, takže jestli chcete ušetřit na aktovku do školy, tak dejte díky, že ten bagl od Funora je to. Pak jsou ještě ostatní samozřejmě firmy. Hele, můžete se vrát i barvu dokonce, jo. Tak jo. Evanescence za chvíli, hezké ráno.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
7: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
8: Hit Radio.

0: nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, z hlavního města hlásíte překážku na šestce v Patočkově ulici ve směru do centra u křižovatky s Břevnovskou. Probíhají v levém pruhu práce na silnici.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: Hit Radio, Alex Warren, Ordinary 757.
1: Pamatujete si, když k dětský narozeninový oslavě stačil dort, svíčky, děti na zahradě nebo v obejváku? Schválně se ptám, jestli si to pamatujete vy, protože já ne. Já se přiznám, že jsem nikdy neměla dětskou oslavu a vlastně do dneška je to takový jako bolavý téma pro mě. Nicméně, tak jak jste to znali vy, tak to už je retro. Co je vy,
0: no, tady? Máš ještě spoustu let na to napravit.
1: No, jasný. Stále více rodičů, nechte to. Si stěžuje na tlak, co se týká právě oslav pro malé děti, protože kdysi stačilo fakt málo věcí, ale teďka řešíš kolikrát animátora a řešíte, kde se to stane a dárkový taštičky pro hosty a všechno a vyjde to na strašný peníze.
0: Jak říkáš, my jsme teda narozeniny oproti tobě slavili, jo, rodiče si vzpomněli, aspoň na mě teda, ale velká nostalgie, my jsme přesně nepotřebovali kolotoče a převleky a koordinátory a nesmysly, jo, babička prostě upekla dortík, my jsme se sešli jako rodina, dospěláci si dali vajíčňák, někdo něco ostřejšího, nejvíc na šupky bylo vždycky strejda, my si dali rychlý špunty a byli jsme nejšťastnější na světě.
1: Ale tohle jo, to jako s rodinou, ale já myslím takovou tu dětskou oslavu, kdy ty za to zaplatíš jako víc, protože pošleš kamarády, tak to si očividně taky neměl.
0: No nezažil, a vlastně mi to ani nechybí teda.
2: No zrovna nedávno jsem se bavil se sestřenicí, která má teďka asi šestiletýho syna, Mikuláše.
0: A je to a alkoholik. Říkala,
2: ještě jednou?
0: Alkoholik Mikuláš.
2: Ne, a že právě pro něj organizovala s jeho kamarádama takovou nějakou oslavu, že je to strašně drahý.
0: No,
2: jak říkáš, časovně náročný zorganizovat. Že šli někam na nějaký trampolíny, potom objedna dort, ještě si tam dá něco k pití. No 10 000 ani nemrkneš, ty jo.
1: No opravdu jo?
0: No tak jestli vy něco chystáte, tak všechno nejlepší. Za chvíli zprávy v 8, hezky ráno.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio. Hit Radio.

0: 99 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: Hey, this is Ava Max. All the hits.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
2: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
4: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. V Evropské unii začnou na konci září platit nová pravidla proti takzvanému greenwashingu. Firmy už nebudou moci označovat výrobky obecně jako ekologické nebo zelené, aniž by to dokázali doložit. Cílem je dát zákazníkům jasnější a spolehlivější informace o udržitelnosti výrobků a služeb. Do českého práva má změny zavést novela, kterou nyní projednává sněmovna. Česko čeká deštivý závěr pracovního týdne. Ve čtvrtek a v pátek se objeví i silné bouřky s přívalovým deštěm, kroupami a nárazy větru. Do sobotního rána může místy spadnout kolem 50 mm srážek. O víkendu se potom počasí přechodně uklidní, déšť se ale může vrátit už začátkem příštího týdne. Průměrný starobní důchod v Česku se přiblížil k 22 tisícům korun. Muži pobírají v průměru přes 23 tisíc, ženy zhruba o 2,5 tisíce korun méně. Za posledních 5 let se průměrná penze zvýšila o více než 6 tisíc korun. Přibývá také předčasných důchodů, kterých už je skoro 800 tisíc. A teď už pojďme k nám do regionu.
5: Výstava českých korunovačních klenotů se oproti původnímu plánu otevře o den později, tedy v sobotu 19. září. Důvodem je páteční konání protokolární akce v areálu Pražského hradu. Korunovační klenoty pak budou ve Vladislavském sále vystaveny zdarma do pondělí 28. září. Klíčníci klenoty slavnostně vyzvednou z katedrály svatého Víta v pondělí 14. Následně si je prohlédnou školy. Ráno většinou oblačné, polojasné, 17 stupňů a v průběhu dne nás čeká proměnlivá oblačnost, výjimečně přeháňka a 27 stupňů k tomu. Z Prahy Lucie Daňková.
6: Přichází cenová bouřka. Letní výprodej vozu Hyundai Tucson a i30 v Autocentru Dojáček Vršovice. www.dojacek.cz.
7: Dobré ráno, šampione.
8: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak,
9: jsme tady pro tebe.
8: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
10: Ahoj, dobré ráno.
7: Krásný čtvrtek.
11: Snídaně šampionů.
10: Už čtvrtek, ještě jeden den a víkend před námi, tak doufáme, že se taky těšíte stejně jako my tři tady. Na co se můžete těšit teď, je další parádní muzika Liam Payne a Rita Ora 50 odstínů šedí. Tak pojďme na to, hezké ráno.

0: Tohle jsou hity na Hit Radio Lime Pen, Rita Ora, For You 806. Střecha auta je pravděpodobně nejnebezpečnější odkládací plocha na světě. Klukovi v Plzni z ní za jízdy ulítla celá peněženka a nebýt poctivýho trolejbusáka, tak nemá ani peníze, ani občanku.
1: Takže on ji jako našel a vrátil
0: mu ji? On ji našel, kontaktoval ho, vrátil mu ji, takže dobrý skutek vykonán. Ale takhle, asi ruku na srdce, kdo nikdy nepřišel o to, co si odložil na střechu auta, hoď kamenem. Já o kávičku naposled, nejde tak dlouho, co vy? Nechali jste si někdy něco na střeše?
1: Taky jenom kávičku, naštěstí teda nikdy nic horšího se mi nestalo.
2: Se tak jednou hledali klíče právě. Mm-hmm. Vina ségra se je položila na střechu auta. To auto jsme doslova a do písmene otočili vzhůru nohama. Pak někdo říká, hele, když jsou tady na střeše.
0: No to se ještě nejeli teda jako.
2: Tak protože jsme nemohli nastartovat.
0: Ne? Jo, klíče od auta.
2: Jo, pardon, dobrý detail, který jsem zapomněl říct.
0: To je docela podstatný.
2: Dobrý, to možná mělo zaznít na začátku.
0: No, to nevadí, už to rozumíme. No, tak ale mě tak napadlo, když teda tady se ukázala ta poctivost toho trolejbusáka, kdy vám úplně někdo cizí zachránil jako zadek tím, že vám vrátil ztracenou věc?
2: Schválně, dejte vědět.
0: Mě jako nikdo nikdy nic nevrátil, jo, takže já tu víru jako v náš národ úplně nemám.
2: Teda. Nikdy nic neměl hlavně. No.
0: A co nemám, nemůžu ztratit.
1: Mně se to nestalo jakože mně, ale jeli jsme s přítelem autem a vidíme, jak před náma jede nějaký starší pán, už jako hodně starší, a na střeše auta je berle. Jo, takže jsme si říkali, aha, tak on si tam asi nechal teda berly, neví o tom, takže jsme zastavili, když jsme mohli. Donesli jsme to do auta, on byl úplně nadšený, že teda aha, já ani nevěděl, jako že ji nemám. Ale byl tam takový detail, že předtím si byl přítel kvůli nějakému natáčení koupit masku v nějakých pracovních oděvech a přišel tam s černou kuklou, takže nejdřív si pan myslel, že ho jdeme vykrát.
0: A chudák pán, on neměl peníze na tu nálepku ZTP, takže jak to vymyslím, no tak si dám na střechu berly. Doma mont. Tak počkej, tak teďka jsou jakoby dvě věci, na které vlastně bych se chtěl zeptat, jo. Co jste si nechali na střeše auta, protože to mi přijde geniální, to jsme tady možná řešili, ale spíš, jestli vám teda někdy vrátil někdo vaši věc, kterou jste ztratili. To možná spíš. Tak dejte nám vědět na 777-937-777. Pošlete nám to jako hlasovku přes WhatsApp na tohle číslo, nebo nám to můžete poslat zprávou. No a od nás k vám letí další muzika. Nico Santos a Fastboy.

0: Tohle Eva Farná, neříkej, co má se stát. Hit Radio v 8.14. Pojďme se vrátit k příběhu, který jsme tady řešili. Klukovi z Plzni za jízdy uletěla celá peněženka, kterou nechal na střeše svého auta. A nebýt poctivého trolejbusáka, nemá dnes ani korunu, ani občanku. Vrátil mu ji. Tak jsme se ptali vás, o co jste kde přišli a co se k vám vrátilo zpátky, případně co jste si teda nechali na střeše auta.
1: Šárka píše, krásné ráno, já projela půlkou Příbrami s velkou mísou naložených kuřecích křídel na střeše. Až na třetím kruhovém objezdu začala lítat, no vrátili jsme se pro mísu a křídla ponechali kočkám a jiné zvěři.
0: Já úplně vidím, jak prostě přijíždíš tomu kruháči, jak se chystáš odbočit a teďka ti prostě kolem čelního okna proletí kuře. Jako.
2: To byl nějaký animovaný film, že to se jmenovalo Zataženo občas trakaře, no, a tam padalo jídlo.
0: Další zpráva, ahoj rádio. Já si takhle nechala mobil na střeše dvakrát, jednou odlítl a já na to přišla doma. Naštěstí ho našli fajn lidé a přes sociální sítě mého přítele jsme se spojili a já si pro něj hned dojela. Po druhé tedy vydržel celou cestu domů na střeše.
1: To je skutečný. Lucka píše, dobrý den, včera jsem na silnici mezi Plzní, včera takhle hned, mezi Plzní a Radobyčicemi našla MacBook, patří panu Šťastnému, prosím, kdybyste prostřednictvím éteru dali vědět. Pak jsem tam nechala i peněženku, až mi doma zaťukala sousedka z vedlejšího baráku, jestli mi náhodou nechybí. Já ani neměla tucha, že ji nemám. V peněžence bylo vše. Od té doby už se fakt soustředím na to, abych na autě nic nenechala. Dobří lidé stále jsou.
0: Počkej, takže my teďka hledáme pana Šťastného. Pane takhle, myslím si, že šťastných bude v České republice asi hodně. Tak pane Šťastný, jestli nás slyšíte, napište nám na 777-937-777. Pravděpodobně se nám podařilo najít váš počítač.
2: A nebo aspoň pošlete heslo, protože jinak je ten oťaz k ničemu, že?
0: No jasně, no, ale na bazoši to pak. Tak a ještě taky posílá hlasovku Petr.
3: Ale mně se to stalo letos na dovolený. Do moře mi spadnul telefon. Hledali jsme ho asi hodinu, prostě jsme ho nenašli, tak jsem se smířil s tím, že je ztracený. A za dva dny nám přišla na telefon mý přítelkyně polská SMSka, že o něj nějaká slečna zakopla ve vodě. A že díky. Normálně nám ho vrátila. Byl ještě nabitej, byl funkční. A myslím si, že i kdybychom tam byli týden, tak jeho v té vodě prostě jako nenajdeme, takže náhoda jak blázen.
0: No, tak Petr nakonec byl šťastný.
1: No.
0: No. Já jsem čekal, že ta polka napsala, hele, našel jsem váš telefon, Jenky. Jenky. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Takhle vám hraje čtvrteční Hit Radio Rudimental These Days na Hit Radio. 8.20, za malou chvíli další parádní muzika, na co se můžete těšit, tak třeba tohle, ram, pam, pam. No a samozřejmě vy, kdo nás sladíte na cestách za volantem, i vám poradíme, jak se ve čtvrtek dostanete tam, kam potřebujete. Bude aktuální doprava.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. I don't like my mind right now. Stacking up problems that are so unnecessary.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy, za volantem jezděte opatrně. V Praze na Vilzonově ulici ve směru od Holešovic u nájezdu z ulice Politických vězňů došlo ke střetu dvou dodávek. Počítejte se zdržením, moc to nehoňte.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio City.

0: Linkin Park. Přejeme vám stále krásné čtvrteční ráno, šampioni, s vámi Michal, Jasmina, David a David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Celine Dion prozradila, že příznaky své vzácné nemoci pociťovala už 17 let před diagnózou. Bolesti a svalové křeče byly někdy tak silné, že měla problém chodit. Teď intenzivně rehabilituje a v září se po letech vrátí na pódium sérií koncertů v Paříži. Tom Holland si díky novému Spider-Manovi přijde na pořádný balík. Za film dostal základní honorář 20 milionů dolarů a díky úspěchu v kinech může jeho celková odměna překročit 100 milionů. Jen Spider-Man mu tak může vydělat přes 2 miliardy korun. Reklamy v ChatGPT dorazí příští týden také do Evropy. Týkat se mají uživatelů tarifu Free a Go, pravděpodobně i v Česku. Reklamy budou oddělené od odpovědí a podle OpenAI nebudou mít vliv na jejich obsah.
0: No, údajně. Já si představuji, jak někdo půjde hledat třeba, nevím, jak se vyměňuje kolo u auta a hnedka ti to nabíjí. Že ti to vlastně nedá ani tu odpověď, ale hnedka ti tam je Pirelky, tady vlastně, ale tady máte. A nechcete tohle a nejbližší mechanik a tohle, ale a nepotřebujete vonítko do auta, ještě stromeček.
3: Nic moc.
0: No. A budeš scrollovat prostě hodinu a pak tam bude. Tak začněte, že si auto zvednete. Pojďme na srdcovku. Bomb Funk MCs, Freestyler. Nevím, jestli to máte podobně, ale já jsem si vždycky myslel, že tam je Vakamakafou. Vakamakafou.
3: No a je tam?
0: Je tam Rock the Microphone.
4: Rock the Microphone.
0: Rock the Microphone. A tak počkej, Vakam...
4: Tak David si to myslel doteď.
0: Takže,
3: no, ne, David to ví už dlouho, samozřejmě.
0: Tak pojďme na to. Bomb Funk MCs, hezké ráno.

0: Máte dneska narozeniny? My pro vás máme ohňostroj. Bylo to takové páteční, ano. Posloucháte Hit Radio, dobré ráno, 8.41.
1: A bizar střídá bizar. Jeden pár si chtěl užít romantiku v lese, opravdu jako v hodně netradičních kostýmech, a málem se stal loveckou trofejí, tak na to si počkejte.
0: To probereme za chvíli, no a samozřejmě přidáme další parádní hity. Mám pocit, že tě ztrácí. Něco českýho, tohle Poetika. Zahraje taky Katy Perry Hot and Cold. Tady na Hit Radio.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme, a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
1: Hit Radio.
2: Jsme šťastný, nechcem už nic víc.

0: Ráno na Hitrádiu pokračuje. Snídanie šampiónu s Michalem a Jasmin.
1: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: and Cold, Katy Perry, Hit Radio 8.51.
1: Máme tady možná bizár týdne. Na americkou tísňovou linku volal nešťastný pár, který měl, řekněme si, velice specifický koníček. Oni vyrazili do lesa, převlékli se do kostýmu kos a plánovali si tam užít romantickou chvilku ve dvou. No a co čert nechtěl, tak kolem šli lovci, ty tam v křoví viděli dva pohybující se huňáče a začali střílet.
0: Jako, sorry jo, ale když si na sebe vezmeš kostým, který vypadá jako lovná zvěř uprostřed sezony, tak si prostě o tu kulku hodně koleduješ. Ale řekněme, kdo se jde do lesa milovat v převleku za kozy?
1: Hele, říkám, jako hodně specifický koníček, mám spoustu otázek a otazníků v mý hlavě, nicméně oba skončili v nemocnici, ten jejich stav byl naštěstí stabilizovaný, zdravotníci jim dokonce museli ty kostýmy rozstřihat, aby se dostali k těm zraněním. Takže na sebe dávejte pozor a pokud potřebujete v lese jako experimentovat, tak...
0: Já úplně vidím, jak vypadal ten příjem, jo? Pane doktore, mě postřelili. A ona, co jste dělal? No víte, já jsem se pás na mítině v plišovým overalu. Takhle, myslím, že tenhle pár čekal úplně jiný happy end. Hezké ráno.

0: přeju hezký čtvrtek.
1: Hit Radio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
2: A teď nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Dobré dopoledne. V těchto chvílích projíždíte v kolonách tradičně jako každé ráno a dopoledne v okolí letiště a Vyatecká ulice kvůli pracím na silnici. Zdržíte se také na sjezdu z D5 na úrovni Jinočan a Ořechu nebo na Barandáku a v Dobřížské 10 až 15 minut. Pak hlásíte ze Štěrboholské spojky, ta popojíždí v obou směrech. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
8: 9 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré dopoledne. Nový urgent ve fakultní Thomayerově nemocnici má být hotový na jaře 2029. Nemocnice je spádová pro zhruba 600 tisíc lidí. Kromě Prahy 4, 11 a 12 také pro část středočeského kraje. Stavět se má také heliport a na pozemcích směrem k sousednímu IKEMu vznikne parkovací dům. Peníze půjdou z dotace Ministerstva zdravotnictví, z evropských fondů a z prostředků nemocnice. Zatěžovací zkouška mostu Šmejkalka uzavře část dálnice D1 po obě víkendové

0: Noci v obou směrech neprojedeme mezi exity 21 Merošovice a 29 Chocerady. Uzavírka v noci z pátku na sobotu a ze soboty na neděli potrvá vždy od 8 večer do 8 ráno. Kvůli suchu a poklesu hladin vodních nádrží pomáhá Povodí Vltavy vytahovat rekreační lodě z Orlíku a Slap. Tento týden mohou majitelé plavidel na přehradách využít techniku zdarma. Zájem ale není velký, pokračuje mluvčí Povodí Vltavy Pavlína Mertl k situaci na Slapech.
1: Na Slapech funguje bezplatné vytahování lodí pomocí traktoru od pondělí do neděle a rezervační systém lidé naleznou na našem webu. V případě, že dojde ke snižování hladiny Slapské přehrady a hladina zde klesne o 80 cm, nebude možné již lodě převážet.
0: Vlastníci lodí musí čluny a jachty dostat z vody do konce září. Dějiny československého samizdatu představuje nová výstava, kterou slavnostně zahájilo Muzeum komunikace ve Frankfurtu. Je součástí roku české kultury, který předchází říjnovému frankfurtskému knižnímu veletrhu. Česko letos bude jeho čestným hostem.
2: Přichází cenová bouřka. Letní výprodej vozu Hyundai Tucson a i30 v autocentru Dojáček Vršovice. www.dojáček.cz.
0: Proměnlivá oblačnost, v průběhu dnešního dne většinou polojasno, místy oblačno, pak by se mělo ukázat sluníčko, 27 až 29 stupňů, piknikové teploty a k tomu jihozápadní vítr.
3: Město je Urban, Urban je City. Startuje nejenergičtější dopoledne v pražském éteru. My jsme Hit Radio City a tohle je Kuba Urban.
4: No ahoj, ahoj Praho, tak víte, jak jsem... Jak se pozná zaměstnanec měsíce, během dovolené přijde do práce?
0: Zatleskám.
4: Ano, děkuji.
0: A my tě uvidíme dnes ještě večer, no, respektive odpoledne na našem pikniku na Ladronce. Jsme rádi, že jsi za námi přišel.
4: Ano, užijeme si to, přátelé. Dneska je speciální den, 20. srpna, děje se toho víc než dost. Trošku netypicky si už za chvíli dáme náš City Quiz na to, abych vám rozdal vstupenky na letní kino, které je na Bohemce. Super věc. Potom dneska přijde hudební host Michal Malátný z kapely Činasky, který přijde po 10. hodině. No a zároveň, jak jsme říkali, ano, nádherné počasí, fantastický line-up a prostě odpoledne na Ladronce úplně par excellence. Jako my se na to s Luckou těšíme moc.
0: Já určitě, počasí má být fantastický, jak jsem říkala, ideální na piknik.
4: Prostě takhle jsme si to přáli, přátelé. Takže hezký čtvrtek, dobré dopoledne, 3 minuty po 9. hodině. Hit Radio City.

0: Mark Ronson, Miley Cyrus. Skvělý to, no, hudební duet, anebo spíš spolupráce. Máme téměř čtvrt na deset. Posloucháte čtvrteční dopoledne tady u nás na Hit Rádiu, přátelé, tak ahoj. No a doufám, že i po deváté hodině se máte fantasticky. Já jsem vám slíbil, že trošku netypicky půjdeme na kvíz o něco dřív. Dneska totiž čekáme hudebního hosta po desáté hodině, takže náš City kvíz si uděláme už teď. A máte ideální příležitost, jak získat parádní 4 vstupenky, 4 lístky na 27. srpna na snímek Neporazitelní, který se bude dávat v letním kině v Ďolíčku na Bohemce, jo? Letošní léto to Ďolíček ožije fotbalem a taky českým filmem, to znamená, že si můžete dát parádní večery s českými filmy, no a jeden z nich je Neporazitelní. A tam hraje Ivan Trojan. To víme, jo? Hraje tam roli Roberta Boba Krulicha. A já, když si vzpomenu na Ivana Trojana, tak se mi prostě vybaví jeho zásadní role. A mě zajímá, z jakého že seriálu to je.
1: To se ti líbí?
2: Co?
1: Tohleto? Co? Špekáček? Když nastoupíš pekáček, dostanete na fráček. Spat si doulu, že seš takový nateklej.
3: Dopolední kvíz Hit Rádia City. Písemka pro celou Prahu. Let's go.
0: A ono to vlastně jako docela dost dobře sedí k tomu, že vás zvu zrovna na Bohemku, do Ďolíčku, kde letní kino nabídne během 4 večerů komedie, vážnější příběhy, občerstvení, skvělou atmosféru a hlavně jako na stadionu Klokanů, kam vás samozřejmě zvou jak fanoušci, tak i hráči Bohemians, jo? Vy tam můžete být. Ta tématika se prostě dneska úplně sešla. 777-937-777, správné telefonní číslo, kam mi píšete, jakkoliv mi píšete, cože to je vlastně za seriál.
1: To se ti líbí?
2: Co?
1: Tohleto? Co? Špekáček? Když nastoupíš pekáček, dostanete na fráček. Spat si doulu, že jsi takový nateklej.
0: Tak co, vzpomněli jste si? Já myslím, že jo. 777-937-777, pojďte na to, z jakého je to seriálu. Stačí napsat.
3: Dopolední kvíz Hit Rádia City.
0: Odměnou vám budou 4 parádní lístky na 27. srpna do Ďolíčku na letní kino Neporazitelní. 777-937-777.

0: Podle Slzan a jejich celibát. Posloucháte Hit Radio City. Za pár minut pro vás Bruno Mars, také Hunter X a Golden. Zkrátka velké hity, které vás doprovázejí i dneska ve čtvrtek dopoledne. Měli jsme tady jednu ukázku, vlastně seriálovou ukázku. Mě zajímalo, z jakého seriálu s Ivanem Trojanem je.
1: To se ti líbí?
2: Co?
1: Tohleto? Co? Špekáček? Když nastoupíš pekáček, dostanete na fráček. Spat si doulu, že seš takový nateklej.
0: A je třeba pogratulovat těm, kteří to zvládli, na které se dneska sice třeba neusmálo štěstí, ale věděli. Takže určitě Lucka, kterou moc zdravím, stoprocentně to věděl Tomáš, věděla to Věrka, Martin, Petra, Pavel, Markétka je tady správná odpověď a taky Štěpán. To jsou ti, kteří dneska určitě věděli. Jo, a nesměl bych zapomenout na Ivu, kterou mám na telefonu. Dobré dopoledne, Ivy.
3: Ahoj.
0: Tak, jaký je dnešní čtvrtek?
3: Hezký, zítra už je pátek, no tak bude volno.
0: Přesně, to jsme si přáli už od pondělka. Tak, prosím tě, pouštěl jsem tu ukázku, tak stačí mi říct, z jakého seriálu velmi populárního, oblíbeného to je.
3: Měl by to být Okresní přebor.
0: Naprosto správně. Kdy jsi naposledy viděla Okresní přebor?
3: Tyjo, no, tak to už je hodně dlouho.
0: Ale jako v hlavě to máme, že jo, tady ty věci, to je...
3: Jo, tady fráček, určitě pekáček, určitě.
0: Přesně tak, když nastoupíš pekáček, tak dostaneme na fráček. Kolikrát já jsem to slyšívával. No nic, hele, každopádně mám pro tebe dobrou zprávu, protože přesně za týden ty půjdeš na fotbalový stadion, pravda, ne úplně za fotbalem, ale na letní kino, protože v Ďolíčku na Bohemce, tentokrát jako opravdu krásný filmy, jdeš na film Neporazitelní, kde hraje Ivan Trojan. Doufám, že jsi to neviděla.
3: Ne, ještě ne.
0: To je dobře. Vynikající film, protože tam jsou vlastně příběhy tří mužů, kteří jsou na takový životní křižovatce a vlastně celé je to o ostravském mistrovství světa v parahokeji a takový vhled do toho, jak to tehdy vypadalo. A musím říct, že já jsem teda u toho snímku skoro ani nedutal, takže bude to skvělý. Jo? Vezmeš to koho? Je. Koho vezmeš?
3: Určitě, tak svého muže.
0: No, tak to je v pořádku, uděláte si hezký večer, jo?
3: Přesně.
0: Super, tak moc ti děkuju, pozdravuj v práci ještě v tuhle chvíli.
3: Určitě v práci.
0: No, tak pozdravuj tam v práci a na City Pikniku se samozřejmě vidíme, že jo, odpoledne, to je jasné.
3: Uvidíme.
0: Jo, tak to je dobře. Tak se mě krásně děkuju za zavolání, ahoj.
3: Ahoj.
0: A další příležitost, jak samozřejmě vás dostat na tohle parádní letní kino, který je v Ďolíčku na Bohemce, tak tady bude zase zítra. Tak dobře, poslouchejte, i zítra vás pozveme na snímek Neporazitelní.
4: Dopolední kvíz Hit Radio City. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kostí v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikostí M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: Na kalendáři svítí 20. srpen, což je přesně to datum, na které jsme čekali, přátelé. Poslední díl do skládačky City Pikniků roku 2026 nám chybí, schází a dneska to celý dokončíme.
1: City Piknik, festival, co se vejde na deku.
0: Já doufám, že společně, že máte program na odpoledne a tím programem je Ladronka. Tam se totiž uvidíme. Richard Krajčo přijde, Miraj Navrátil přijde, Pro děti, Bobík a Kamarádi, k tomu taky já, Káča, jakožto průvodci tím pěkným čtvrtečním odpolednem, spousta našich kolegů, se kterými se můžete vidět hezky z očí do očí a hlavně jako skvělá zábava, dobré jídlo, dobré pití. Na vás už je jenom, abyste vzali nějakou pěknou piknikovou deku, abyste si udělali čas, určitě pozvali přátelé, kamarády, možná i někoho na hlídání, co? Nějaká babička klidně by s váma mohla jít, nebo vemte kolegy z práce, zkrátka někoho, s kým je vám dobře, abyste si udělali co nejkrásnější poslední díl City Pikniku, tentokrát na Ladronce. Připomínám, že začínáme někdy ve 4 hodiny odpoledne, budeme tam až do 9, do západu sluníčka, aby to jako bylo úplně perfektní. No a jako vždycky vstup máme úplně zadarmo. Takže rozhodnout se můžete ještě dneska dopoledne a zastavit se u nás na Ladronce. Klidně i jenom na chvíli, budeme moc rádi.
1: City Piknik. Festival, co se vejde na deku.
2: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
3: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
0: A to jsem ještě zapomněl na jednu věc. Bude tam taneční škola La Tropical. Budou tam mít takovou lekci speciální. Jestli vládnete sociálním sítím, podívejte se na náš Instagram, kde jsme jako Hit Radio City. Existuje totiž takové zvláštní video, které mě lehce kompromituje. Z toho, jak když jsme byli na parukářce, tak jsem na lekci La Tropical tančil. Pohyboval jsem se. Možná to můžete vzít jako inspiraci. A dneska odpoledne se na vás těšíme.

0: Kamrat, právě teď u nás ve 9:45. Hit Radio City vám už za chvíli nabídne třeba divokýho Billa nebo Gotia Kimbra. Teď je čtvrtek, tak vás vezmeme do kina. Co vy na to? Konec v Oak Street? Vlastně proč ne? I will find you. I'm Batman.
1: Film City. Zrovna v době, kdy bylo oznámeno, že se hledá nový režisér dalšího pokračování Jurského světa, přichází do kin film, který ty poslední díly Spielbergem odstartované série strká do kapsy. A to hlavně tím, jak se mu daří evokovat feeling Spielbergových osmdesátkových produkcí, což už se vlastně letos povedlo Spasiteli. Kdybych konec Oak Street viděl jako malý kluk nebo teenager, tak by se klidně mohl stát i mým nejoblíbenějším filmem roku. A to i přesto, že v něm logika občas hapruje, některé efekty byly lepší v prvním Jurském parku a ta rodinná dynamika připomínala tu v Tichém místě, které se mi líbilo ještě o kousek víc. I tak ale konec Oak Street doporučuju a na jeho případné další díly se vlastně těším víc než na případné další díly Jurského světa. Ivo Alač, Hit Radio City 937 FM. Film City.

Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.

0: flašky, kufříky vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Hit Radio City.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Za chvíli 10. dopoledne, posloucháte Hit Radio City. Dáme si už za chvíli další velké hity i s naším hostem, jak jsem sliboval, po 10. hodině. No ale kromě jiného samozřejmě sledujeme, co se děje tady u nás v hlavním městě. Máme to pod palcem, je tady Lucka.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, přejeme dobré dopoledne, více aut stále hlásíte, zároveň i dlouhé kolony na příjezdu D5 od Rudné a pak na Pražském okruhu na úrovni Jinočan a Ořechu, pokud popojíždíte, kde jedna, tak 15 až 20 minut v aktuální koloně. Zdržíte se také na Černáku a pak dál směrem na Štěrboholi. Kolona se táhne Bubeneckým tunelem směrem na Troju, v centru metropole počítejte s více auty Věčné a také v ulici v Holešovičkách směrem z centra. Vaše dopravní info dál volejte na 777-937-777.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.

0: turn to dust all that I adore.
1: Aplikácie Rádia CZ. Hit Radio City.
2: Je 10 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí. Dobré dopoledne. Doprava v ulici k Prádelně bude od úterý 1. září komplikovanější. Dělníci zbourají stávající most přes Botyč a postaví nový. Ulice bude po celou dobu zcela uzavřená. Nový most vznikne v místě toho současného. Zároveň bude upravena navazující část silnic. Součástí prací bude také úprava koryta Botyče v prostoru pod mostem. Při povodních tudy pak proteče více vody. Práce potrvají až do 15. prosince. Kontroverzní novela stavebního zákona bude hlavním bodem dnešního pokračování schůze Senátu. Podle vládní koalice má usnadnit a zrychlit povolování staveb. Podle kritiků je ale norma nepřehledná a nesrozumitelná. Senát ji pravděpodobně zamítne. Prince Harry s manželkou Meghan plánují návrat do Británie. Stěhovat by se podle britských médií měli už tento měsíc. Svou roli pracujících členů královské rodiny ale neobnoví. Jejich děti Archie a Lilibet jsou už zapsané do britské školy. No a pokračuje festival nového cirkusu a divadla Letní Letná. Už v těchto chvílích se jeho brány otvírají zejména pro malé návštěvníky. Dětská scéna je otevřená i v rámci doprovodných aktivit. Jak nám popsala výkonná ředitelka festivalu Letní Letná Ivana Pěkná.
3: Výtvarné cirkusové dílny, máme tady takové speciální katalánské hračky, takové formy perpetuum mobile z recyklovaných materiálů a to je úchvatný, to už dovážíme zhruba 7. rokem. A večer je hudební scéna také, kdy si chcete, můžete zatančit a celý areál je vlastně volně přístupný, takže můžete kdykoliv přijít, ochutnat atmosféru, ochutnat

0: něco dobrého z jídla i pití.
1: Podrobný program, včetně možnosti nákupu vstupenek na cirkusová představení, najdeme na webu letniletna.cz.
2: Přichází cenová bouřka. Letní výprodej vozu Hyundai Tucson a i30 v Autocentru Dojáček Vršovice. www.dojáček.cz.
1: Polojasný oblačný den, výjimečně skoro jasná obloha, odpolední teploty kolem 27 až 29 a mírný jihozápadní vítr.
3: Žít Prahu, poslouchat City, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho.
4: Tak jo, tak jsme tady 3 minutky po 10. hodině, přejeme vám dobré čtvrteční odpoledne. Naším hostem Michal Malátný, ahoj!
5: Dobrý den, ahoj.
4: Prosím tě, Michale, jak se máš dneska, jak ses vyspal, jaký máš čtvrtek?
5: Hele, vyspal jsem se dobře, u nás v noci hořelo.
4: Nepovídej, jakože u vás doma nebo v ulici?
5: Ne, u nás na Praze 5, úplně. Takže jsem s dcerou koukal dlouho do noci, jak to tam hasej. No ale to není důležité. Vyspal jsem se krásně, těším se na víkend.
4: Začneme s písní Selhání, kterou máme teď krátce po 10. hodině tady v playlistu. Prosím tě, jak to vznikalo, ta píseň? To je vlastně poslední single, který máte.
5: Ano. Konečně jsme ukecali našeho pianistu, aby taky něco napsal, protože je velice schopný. Takže tu písničku napsal Honza Steinsdorfer na můj text a je to jedna ze 3 nových písní, které jsme na jaře natočili a funguje. Hrajeme ji před lidma a myslím si, že to funguje velice dobře.
4: Ano, přesně tak. Můžeme to potvrdit, protože tohle na Open Air letu 2026 určitě uslyšíte. Dokonce ve 2 verzích, že jo? Protože DJ Freaky taky hraje v remixu.
5: Ano, ano, ano. Freaky udělal remix a jako moc pěkný.
4: Takže jdeme na to. Naším hostem dneska dopoledne na Hit Radio City Michal Malátný a právě teď hrajeme Činasky a Selhání.

0: Tohle jsou Činasky a selhání, posloucháte Hit Radio City. Michal Malátný se mnou ve studiu, je to vlastně člověk, se kterým já trávím docela podstatnou část letošního léta, že jo, v rámci turné. Činasky Open Air léto 2026, celkem 19 zastávek, což vlastně původně bylo 18.
1: Bylo 18 a přidali jsme Prahu na 15. září Loděnice Troja, moc krásný místo.
0: Tak a teď mi řekni, jak probíhalo vlastně vybírání toho místa, protože já nevím, tedy, jak vlastně tam žádný koncert nebyl, ne?
1: Nebyl.
0: Ne, tam nikdy nebyl žádný koncert.
1: Ale na to přišel náš management.
0: Okay,
1: jo, takže... s tímhle nápadem a my jsme samozřejmě souhlasili.
0: A byl ses tam podívat?
1: Ne, ještě ne.
0: Ne, to bude to překvapení. Jako,
1: zatím jsem celý léto na cestách, vlastně jsem neměl čas.
0: Nemáš čas na tohle. Ale prosím tě, když jste vyjížděli na začátku léta, tak měl jsi nějaký představy o tom, protože to je po třech letech turné, měl jsi nějaký představy o tom, jaký to jako bude? Vzpomněl jsi na to předchozí turné?
1: Hele, ty koncerty, co byly, to bylo bezva, ale je to za námi, jo. Člověk musí myslet dopředu. Takže dlouho nám trvalo, než jsme sestavili playlist, protože těch písniček máme opravdu hodně, takže to jsme se hodně hádali ve zkušebně, no ale myslím, že se to povedlo, funguje to a zatím ty koncerty, musím říct, že takovýhle turné jsme snad ještě neměli.
0: Tak a dokážeš říct, jestli tě nějaký místo... Já vím, že se to těžko vypikuje, víš, jakože...
1: To je těžký, nechceš na někoho zapomenout, jo, nebo říct, že někde to bylo lepší. Hele, nádherný místo je Hrádek u Rokycan, to je lesní amfík, tam opravdu to bylo nádherný a už jak jsme se to vlastně naučili a už se to rozjelo a jede to, tak teďka poslední dva koncerty, jeden byl ve Strakonicích a druhý v Litomyšli na zámku, tak ty opravdu byly podle mě jako parádní teda.
0: To jste navíc v Litomyšli jste byli podovolený.
1: Jo. Ano.
0: Co znamená, a to já jsem se třeba bavil s Lukášem Pavlíkem a ten mi říká, čeče, já mám takovou novou sílu, já už se zase těším.
1: No jasně.
0: Měl jsi to podobně?
1: No, jak, no to víš, jo, my jsme byli asi 10 dní v Alpách, kde jsme chodili jako túry po horách a taky jsem se nemohl dočkat, jo, a bylo vidět, jak jsme všichni odpočatí, takže všichni do toho šli na 120% a opravdu to stálo za to.
0: Hele, letošní turné přineslo vlastně jeden docela jako neuvěřitelný milník. Koncert číslo 2500. Jo.
1: No.
0: Tak a teď mi řekni, jako vy to máte někde zaznamenaný všechny koncerty, jako fakt jste to, jak jste to dopočítali?
1: Hele, dlouho jsme si to psali, ve zkušebně byl jako na zdi takový velký papír a tam jsme to psali. Takže vím, že v té staré sestavě jsme odehráli cca 2000 koncertů a v té nové sestavě v uvozovkách nový, protože už hrajeme 8. rok spolu, tak to počítáme přesně. My si vždycky před koncertem podáme ruce, řekneme číslo, pak řekneme magickou formuli, vykřikneme jméno toho města, kde zrovna hrajeme. Takže vím, že v nový sestavě jich skutečně bylo přesně 504.
0: Ty bláho, takže 2500 koncertů, jo? Máme no. Tohle číslo. Pamatuj si na ty úplný začátky?
1: No samozřejmě.
0: Jako to byly nějaký jako kluby, to byly devadesátky, že jo? To byly
1: hele,
0: jako malý...
1: Kluby ani ne, spíš se hrálo po hospodách.
0: Aha, ano.
1: Že vždycky na vesnici v ty starý hospodě, kde vedle byl sál, hráli jsme na začátku vždycky jednou na jaře a jednou na podzim, takže dvakrát do roka. A hrálo se, že jsme třeba vydělali stovku. Jo, představ si rok 1988, vydělali jsme stovku, koupili jsme si flašku zelený, nějaký piva a to bylo celý.
0: Ale jste ještě hráli jako starý hadry.
1: Ano, to byly vlastně starý hadry. Činasky jsme od roku 1994.
0: Ale v rámci toho letošního turné, ty samozřejmě kromě toho, že jsi frontman Činasky, tak jsi taky lovec, protože tam máme Činaskvíz. I o tom se budeme za chvíli bavit, protože mě docela zajímá, jestli po tomhle létě dokážeš objektivně říct, že je z tebe chytřejší člověk. Co, myslíš, že to jako dokážeš takhle jako říct?
1: To ne, to si netroufnu, ale musím říct, že mě to chytlo. A když jsme byli na té dovolené v Alpách, tak v podstatě jsme... si takovýhle kvízy dělali každý večer.
0: Takže ty jsi vlastně trénoval, ty jsi trénoval.
1: Já jsem trénoval, ano. A taky v těch Strakonicích poprvé, to byl 12. koncert, poprvé jsem vyhrál.
0: Ano, to jsou milníky,
1: do
0: vidíš.
1: Do té doby jsem vždycky prohrál, lidi mě přehráli, ale tady se mi podařilo poprvé vyhrát.
0: Tak Činasky jsou na turné, my i k té Praze přidáme blížší informace a to už za chvíli. Jsme Hit Radio City, dobré dopoledne. First

0: Tohle je Hit Radio City, tohle byly taky Imagine Dragons a s náma je Michal Malátný, který se stává přes léto vlastně lovcem v rámci Čina Squeezu. Je nějaký obor, který opravdu miluješ? Kdy si jako říkáš, tak tady jsem si jako jistý v kramflecích, tady jako vím.
1: No, tak to nevím jako nikdy úplně na 100%, ale měl jsem vždycky ve škole rád zeměpis a dějepis, takže v těchto otázkách si troufnu. No.
0: Za to léto stalo se ti někdy, že tě třeba mrzelo, že jsi to nevěděl v tu chvíli a pak ti to prostě jako docvaklo jako později?
1: No jasně, no, právě ten zeměpis, že jo, jako nejvyšší hora Rakouska jsem prostě nevěděl, no. Grossglockner.
0: No, je to, a teda vidíš, ale teď už budeš jako...
1: Teď
0: na...
1: už vím, ano.
0: Hele, no... My jsme zkoušeli ty otázky jako vlastně i na kapelu za těch 30 let, toho stalo jako víc než dost. Mm-hmm. Franta Táborský mi říkal v zákulisí, že jste někdy křtili nějaký ještě další zvířátka, kromě žirafy v pražské zoologické zahradě.
1: Ano.
0: Že to bylo v lesoparku v Chomutově.
1: Ano, ano.
0: A jestli víš, jaká jména, protože ty si dával jména a tuším, že to byly kozičky.
1: Ano, byly to nějaký horský kozy nebo...
0: No.
1: No, tak já si to pamatuju, no, myslím si, že to byly dívčí jména,
0: ano,
1: a byly
0: no.
1: to jména českých zpěvaček.
0: Ano, ano, správně.
1: Nechci to konkretizovat, ale to byla velká legrace. A ta žirafa v pražský zoo se jmenovala Hedvika.
0: Ano, to už víš. Hele, co se týká těch 30 let, tak... Zažili si tu situaci, protože vy tam máte vlastně setkání s fanoušky, takže chodí tam samozřejmě, nevím, padesátníci určitě,
1: ano,
0: ty, který s váma vyrůstali,
1: vrstevníci.
0: Čtyřicátníci tam chodí, ale je tam taky hromada mladých lidí, jo? Hmm. Ty to vidíš, protože se s nima jako setkáváš. Jak je to pro tebe pocit, že oslovuješ jako napříč generacema s tou kapelou, jako úplně všechny?
1: Hele, to mě strašně těší, jo. Protože když zasáhneš takhle široký spektrum lidí, tak to znamená, že ta muzika prostě funguje, jo. Že nejsme jenom, že to není nostalgie, že by lidi chodili jenom starší a říkali, jo, ten Tabáček tenkrát, jo, a ta Klára. Ale že to zajímá i mladý lidi, v prvních řadách stojí krásný mladý holky, takže... Co si může kapla víc přát?
0: To všechno v pořádku, že?
1: Ano.
0: Hele, nosí vám dárky ještě? Dostal jsi třeba nějaký dárek letos?
1: Jo, hele, občas nám někdo upeče dort s nápisem činasky nebo domácí koláče. Jako trička už po nás neházej. Občas přiletěj punčocháče. Jo?
0: Hele, a teď jsme u toho, protože vlastně z první desky, která se jmenovala Činasky, úplně první, tak vlastně jediná písnička, která se v uvozovkách dochovala na těch koncertech, tak jsou punčocháče.
1: Ano.
0: A teď mi řekni, je to tak silný, že prostě že nic jiného z toho nehrajete vlastně, ale to punčocháče znají úplně všichni.
1: Občas hrajeme písničku Podléhám z ty první desky, ale silný, no, to byl prostě výron naší pubertální jako energie. To jsme fakt vymysleli, bylo nám, já nevím, 16-17. Ten refrén, ten vtip vlastně dovez Pavel Grohman z Karlových Varů, kde se byl léčit se žaludečníma vředama. A přesně si pamatuju na zámku Starý Hrady u Libáně, u Jičína, když jsme to spolu vymýšleli. Jo. A to je prostě taková pitomost, taková blbina, kterou budeme hrát do konce našich dní, a ta písnička mě nikdy nepřestala bavit.
0: Vy jste vlastně nahrávali spoustu těch věcí vlastně nově, jo, mezi nima i punčocháče.
1: Ano.
0: A jaký to pro tebe byl pocit, když jsi znova stoupnul do studia a znova si tu píseň zpíval?
1: Hele, když my jsme tu první desku natáčeli tak dávno,
0: že už si to nepamatuju.
1: Že si to moc jako nepamatuju, ale... Prostě byl to dobrý pocit, no, že ta písnička po letech furt funguje.
0: Ty jsi říkal, že máte vlastně těch písní tolik, že jako vybrat je do dvouhodinový show je celkem, nechci říct, že problém, ale jako delší proces. Jo?
1: Ano.
0: U čeho jste se jako třeba hádali a ty máš poslední slovo nebo Franta jako kapelník?
1: Hele, poslední slovo mám většinou já, protože jsem hlas a ksicht té kapely a ve chvíli, kdy já o tom nebudu přesvědčený, tak to asi nezaspívám úplně tak, aby tomu lidi věřili. Jo. Takže mám to poslední slovo, mívám většinou já. Ale zase já si rád nechám poradit, rád si vyslechnu jiný názory a neznamená to, že vždycky musí být po mým, to ne.
0: Je nějaká píseň, kterou jsi ale do toho svého letošního line-upu na opener leto jako prosadil, řekl si, hele, tohle tam musí být.
1: Ano, je to píseň Panáček s panenkou z naší poslední desky. Tu písničku mám hrozně rád a říkal jsem kluci, to je jako neštvěte mě, to musíme tam hrát. Takže my máme takový pěkný akustický set, kde hrajeme medley z našich písniček a to je takový jako tiší a potom je to potřeba zase nakopnout a ten panáček v tu chvíli funguje úplně skvěle.
0: Mám tady dotaz od mý manželky, kterou jsem teda, to jsem musel přečíst. Proč nehrajete Láskopad? Už jako roky.
1: Hele, nevím, no, ta písnička je, tu mám jako vlastně rád. Je hodně smutná a trošku je jako těžká na zahrání, no. Nevím, no, prostě se do toho výběru nedostala, ale myslím si, že to neznamená, že se tam někdy nevrátí, že se tam někdy vrátí takhle.
0: Já si vzpomínám na dobu, kdy já jsem vlastně na vás taky vyrůstal, mám doma ještě schovanou kazetu na Nana a jiné popěvky. A
1: Bledě modrou.
0: Ano, přesně tak. A tam bylo Rádio Bubeneč, ano. Jako pro mě jako zásadní píseň. Tak prostě, jako
1: to je taky
0: mě,
1: blbina.
0: Ano, ano, ale tu jste zahráli, když jste slavili 30 let a byli jste v Hradci na stadionu, tak to jste tam zahráli a já jsem normálně brečel, člověče.
1: Fakt?
0: No, já jsem to nečekal, říkal jsem, to nebudou hrát, že? To je nějaká Bčkovka. Tyjo. A normálně jsem si říkal, tak teď mi splnili kluci sen, jako já jsem úplně spokojený.
1: Tak to jsem rád, no. Tu mám, jako tu hrajeme občas a s chutí, no, to je taková jako rapová píseň. Taky jako, ne, já nemůžu říkat o našich písničkách, že to jsou všecko blbiny, že jo, ale někdy jo.
0: Michal Malátný je naším hostem tady u nás na Hit Radio City. Samozřejmě budeme pokračovat a nezapomeňte, že ještě poslední koncert tady v Praze čeká na závěr celého turné, a to konkrétně 15. září. Bavit se o tom budeme už za chvíli.

0: Tak tohle byly Miraj, posloucháte Hit Radio City, přejeme vám dobré dopoledne s Michalem Malátným. Pojďme k tomu koncertu, prosím tě, proč jste vlastně na začátku vůbec nedělali Prahu a přidali jste ji až potom, to jste tam nechtěli nebo co?
1: Tak jako, já vlastně nevím, no, prostě jsme chtěli objet krásný místa po naší republice a Praha do toho úplně nezapadala, ale chci říct, posluchači nás upozornili, ano, že v té Troji, v Loděnici, nejsme první, kdo tam bude hrát, že tam byli před pár lety na Divokým Billovi, takže to se omlouvám, ale je to krásný areál Univerzity Karlovy, můžete tam přijet na kole, je tam cyklostezka, je tam kousek zastávka tramvaje, můžete přijet i na lodi.
0: To jsme řešili, dá se.
1: Pokud projedete ty peřeje. Ale bude to poslední koncert ty letní šňůry a myslím si, že do toho dáme úplně všechno, protože vždycky ten první a poslední jsou jako nejsilnější.
0: Už máte během, já vím, že jako ta letní tura je jako vyčerpávající, ale už jste si třeba jako řekli s klukama nějaký nový materiál? Jako pracujete na něčem takhle během té tury?
1: Jo, jasně, no. Tak jako na jaře jsme natočili 3 nové písničky a teďka během toho léta se něco urodilo, protože my vždycky v šatně jako hrajeme na kytary, jak před koncertem, tak někdy i po koncertě. A myslím si, že na podzim natočíme další 3. Mm-hmm. A když něco vymyslíme, tak potom jako...
0: To už máš skoro EPčko, ne?
1: Leden, únor by mohla být deska, protože ty nápady máme a chuť máme, takže nic tomu nebrání.
0: Co bude příští rok, čověče? Když teďko netura...
1: Hele, to já ještě nevím. Jo, teďka jsme úplně zavalený jako tímhle létem a co budeme dělat příští rok, tak to se, o tom se budeme bavit až
0: po koncertu.
1: Až dejme tomu v říjnu.
0: Dobře. Pojďme si ještě připomenout, člověče, kam jdete tenhle víkend?
1: Tenhle víkend jedeme do Olomouce.
0: Ano, správně, tady mám připravený.
1: To je vždycky otázka v tom čina z kvízu, a kde hrajete příští týden, a většinou to nevím. Ale tentokrát vím, že zítra jedeme do Olomouce.
0: Ano, Olomouc je tam, je to korunní pevnůstka. Hráli jste tam někdy?
1: Hráli, ano.
0: Jo. A pak je Moravský Krumlov, Třeboň, Příbram, Kutná Hora, kde to teda bude jako velkolepý, podle mě. Děčín a právě Praha, Loděnice, Troja.
1: Už se nám to krátí, čeč. Nedávno to začalo a už jsme za polovinou a už mi to začíná být líto, že bude brzo konec. Teda.
0: No to znamená, že musíš naplánovat nějakou další šňůru, že jo?
1: Hele, zase, aby jsme to nepřešňůrovali, jo, musíš trošku s rozumem.
0: Hele, ty jsi v několika rozhovorech, když jsem to tak jako pročítal, tak ty jsi říkal, že ta současná sestava, že se to sedlo úplně geniálně, že prostě jako to všechno funguje, tak jsi schopný se pod to podepsat ještě stále i po týhle intenzivní šňůře?
1: Hele, že to funguje geniálně, to je silný slovo, jo. Ale našli jsme se, sehráli jsme se a opravdu já se na každý koncert těším, protože s těma klukama je radost trávit čas na pódiu i v autě, prostě i ve zkušebně a prostě našli jsme znovu nějakou jako společnou energii. Takže ano, můžu se po to podepsat, je to v tuto chvíli skvělý. Myslím, že nám to nikdy takhle dobře nehrálo.
0: Hele, Tomi, okres, který samozřejmě bydlí v Košicích, on lítá na ty koncerty, nebo jak to má, člověče?
1: Jezdí autem, člověče.
0: To musí najet strašně z kilometrů, ne?
1: Jo, to jako ho obdivuju. Samozřejmě občas letí, ale... On tvrdí, že mu ty cesty autem nevadí, že vlastně to má takovou pojízdnou kancelář a vždycky na těch cestách si zařídí všechny možné věci, protože on má v Košicích hospodu. Docela jako známou a dobrou hospodu u Kohouta, takže on si vždycky ty věci zařídí v autě, no.
0: Nebude tam dopitná, nebo něco takovýho?
1: Hele, už jich tam pár bylo.
0: Super, takže ještě jednou připomeneme zásadní datum, a to datum je 15. září, kdy vstupenky jsou v prodeji, předpokládám na webu, že jo, či na skytu.
1: Ano, a pozor, ty vstupenky strašně rychle mizí, jo. Jako Praha se prodává strašně dobře, vejde se tam, já nevím, 2000 lidí a myslím si, že prostě 1500 už je prodaných, jo, takže jako kdo nás chce vidět a slyšet, tak ať neváha.
0: protože to zažívám v podstatě celé léto, já vám to vřele doporučuju, ta dvouhodinová show je fenomenální, ale samozřejmě program je i předtím, to znamená v ideálním případě dorazit co nejdřív, abyste si zažili úplně všechno.
1: Ano, máme hudební hosty, jezdí s námi Ondra Ruml třeba, nebo kapela Nedivoč, nebo kapela Vega Elektra, ale v té Praze, protože se v Troji musí končit v 10 hodin, tak tam jako hudební hostra nebude, ale Činasky Kvíz určitě bude a DJ Friky to rozehřeje jako všude.
0: A 100% se s fanouškama zase určitě vyfotíte, takže...
1: Ano, fotíme se před každým koncertem.
0: Takže přijít co nejdřív, ať ten štrůdl a ta dlouhá fronta je co...
1: Ať se dostane na všechny.
0: Nejlíp vybavená, přesně tak. Michal Malátný, naším dnešním hostem, děkuju ti moc. Vidíme se my, prosím tě, spolu v Moravském Krumlově, takže to je za nějakých 14 dní.
1: Ano.
0: Pozdravuj všechny, pozdravuj celou kapelu a moc se těšíme na to vyvrcholení v té Praze, protože si myslím, že tam už bude definitivní tečka a celý to z tebe spadne. Máš ještě, jako cítíš trošku jako ještě nějakou tíhu, nějaký jako břemeno z toho?
1: No, tíhu ne, ale trému mám pořád, jo. I po těch jako stovkách koncertů jsem nervózní, ale vždycky to v země při druhý písničce spadne a jako... Prostě už jsem se to trošku naučil. No.
0: Hele, stalo se ti, že jsi zapomněl text?
1: No jasně.
0: Že jo?
1: Hele, některý písničky, jako když hraješ už 20 let, tak vlastně trošku jako automaticky ty slova ti tam jako naskakujou a někdy to vypadne. Jo? No, naštěstí kolegové z kapely to vždycky jako okamžitě poznají a vemou to za mě, a nebo to musíš vlastně využít, jako kdyby, že by to byla výhoda a necháš zpívat lidi. Jo? Tak ve chvíli, kdy mám okno, tak jako ukážeš na lidi a oni to když tak zaspívají za tebe.
0: A to funguje kusy. Vždycky, hele, tak oni to umějí dobře. Tak Michale, moc si děkuju, vidíme se mi se krásně, no a 15. září.
1: Září,
0: bude to úterý a bude to v Loděnici v Troji a jak jsme říkali, přijďte MHD nejlépe, abyste si mohli tak jako něco na posilněnou dát, přijďte na lodi, ideálně a hlavně přijďte. Tak se budeme moc těšit. Michale, děkuju ti.
1: Já moc děkuju za pozvání, mějte se všichni hezky.
0: Ahoj.
1: Ahoj.

my jsme Hit Radio City a teď už víme, že 15. září stojí za to dojít na ten přidaný koncert, protože Činasky budou hrát v rámci Open Air léta i v Praze. Samozřejmě rozhovor s naším hostem, tedy s Michalem Malátným, si určitě můžete připomenout i na našich sociálních sítích. Je to velmi jednoduché, jsme tam na Instagramu jako Hit Radio City, takže určitě odebírejte, ať vám rozhodně nic neuteče. Co nás čeká dál? Samozřejmě další velké hity, a to až do 11. hodiny. Beyoncé bude tady za pár minutek.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
3: Hit Radio City.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: na široký výběr nábytku od jídelních židlí a stolů přes šatní skříně a komody až po kompletní vybavení ložnice. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Sleva, sleva, sleva! Všude sleva!
2: Vyslev se na to, Franto!
3: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fair ceny celý rok. Bez potisku CZ.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
5: On air.
0: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
6: 11 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré dopoledne. Praha 8 vybrala architektonická studia, která navrhnou novou podobu prostranství u kulturního centra poblíž metra Ládví. Odhad nákladů je 109 milionů korun. Prostor u kulturního domu na sídlišti Ďáblice je v zanedbaném stavu. Vítězný návrh vytvoří podmínky pro každodenní setkávání, trhy, kulturní akce, ale také sport a odpočinek. Máte doma pomalý internet? Pokud připojení neodpovídá tomu, co jste si objednali, je možné žádat nápravu nebo slevu z ceny. Jak postupovat při reklamaci, poradí mluvčí D-testu Lucie Korbeliusová.
7: V reklamaci je vhodné popsat, v čem konkrétně se vada projevuje. Svá tvrzení o nedostatečné kvalitě připojení můžete podložit výsledky testu. Využít k tomu lze například nástroj od ČTU. Výsledky je dobré zdokumentovat, například stáhnout PDF soubor nebo udělat záznam obrazovky a zaslat je poskytovateli společně s výzvou k nápravě.
6: V reklamaci bychom také měli jasně uvést, co požadujeme. Místa nejvíce zasažená suchem popsali vědci z ČHMU. Identifikovali zhruba 1000 katastrálních území. Jsou mezi nimi jak pravidelně suché oblasti, tak místa ve vyšších polohách, kde sucho běžně nebývá, ale v extrémních obdobích také vysychají a potřebují pomoci zadržet vodu. Cílem je vytvoření mapy těchto míst. Titul vinař roku letos obhájilo vinařství Volařík z Mikulova. Konkurentů bylo 70 a přihlášených vzorků na 700. Na druhém místě je Martin Čapka z Prušánek. Bronzové je vinařství Štěpánek z Mutěnic, které si zároveň odneslo titul národního šampiona bílých vín, a to s vínem Rieslingrýnský výběr 2023 Slámové víno.
8: Přichází cenová bouřka. Letní výprodej vozu Hyundai Tucson a i30 v Autocentru Dojáček Vršovice. www.dojáček.cz.
6: Kuba už to naznačil, dnešní odpoledne bude ve znamení pikniku na Ladronce. Polojasná, skoro jasná obloha, zejména teď v dopoledních hodinách a z kraje odpoledne. Až později v noci nás pak čeká zataženo a přehánky, takže počasí by mělo být ideální a teploty budou letní kolem 28.
9: Žít Prahu, poslouchat City, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City.
10: Dobré dopoledne, Praho.
11: Říká se, že trénink dělá mistry. Ano, tak já vám můžu říct, že na první City piknik letošního roku jsme se obávali, že nám bude pršet. A tak trošku se to nad tou Prahou honilo, jo? Druhý City piknik, který jsme měli na parukářce, bylo asi 48 stupňů ve stínu. A teď už jsme to vyladili k absolutní dokonalosti.
6: Ano, tak objednali jsme ideální.
11: No, lepší už to být nemůže.
6: No, ani
11: to je,
6: nebude.
11: To je naprosto geniální. Takže přátelé, dneska nezapomeňte, těšíme se, ve 4 hodiny začínáme, však já vám to dneska ještě několikrát připomenu. Když už jsme u toho City pikniku, tematicky si dáme našeho pražského uličníka, protože City piknik dneska na Ladronce. Hergot, proč se tý Ladronce říká takhle?
6: No a proč, no?
11: No to já řeknu za chvilku, dobré. Jo? Tak dobře, poslouchejte, tady je Pink a za pár minut taky Cyril. Dobré dopoledne.

jedna slavná melodie v novém kabátku. Hit Radio City s vámi, Prahou přejeme dobré dopoledne. A já jsem říkal, že ve spojitosti s tím dnešním City piknikem, který nás čeká na Ladronce, je nejvyšší čas otevřít pražského uličníka přesně na této stránce. Ano, ano, dneska vás totiž v pražském uličníkovi zavedu na místo, kde se vlastně dneska odpoledne potkáme. To znamená na Ladronce. Právě tady totiž dnes zakončíme tu letošní sérii City pikniků Hit Radio City. Takže ideální příležitost zjistit, kam vlastně dneska jdeme a proč se tomu říká Ladronka. Jsme na Břevnově, jsme na veliké zelené pláni mezi Vypichem, Strahovem a Motolem. Dneska je Ladronka takovým synonymem třeba pro brusle, kola, běhání, pikniky a taky docela příjemné výhledy na Prahu. Ale středem toho všeho je vlastně stará usedlost, která se jmenuje Ladronka. No a podle ní od roku 1925 se třeba taky jmenuje i ulice u Ladronky. Jenže kde se vlastně vzalo to samotné slovo Ladronka? Žádná vesnice Ladronka tady nikdy nebyla. Jméno nám tu totiž zanechal jeden italský hrabě, který zdejší pozemky koupil už hodně dávno, v roce 1688. No a Pražané potom to jeho jméno trochu upravili, možná i zkomolili. A pozor, když to slovo potom přeložíte z italštiny, tak začíná ten příběh být ještě o něco zábavnější. K tomu se dostanu už za chvíli. Takže dneska v pražském uličníkovi Ladronka, kterou si vysvětlujeme, proč se vlastně jmenuje tak, jak se jmenuje. A vaše zprávy na 777-937-777. Třeba, jestli typujete, jak to vlastně tenkrát bylo.

Alex Hepburn, za pár minut Ray Dalton, Lost Frequencies a další velké hity, které pro vás máme tady u nás na Hit Radio City. Ale vždycky ve čtvrtek pražský uličník a dneska přímo z Ladronky. Ano, ano, v téhle rubrice vám dvakrát v týdnu vždycky vysvětluju, proč se místa v Praze jmenují tak, jak se jmenují, jo? A dneska jsme na Ladronce, to je jasná věc, takže k tomu, aby jsme to zjistili, musíme až do roku 1688. Zdejší pole a taky vinice tehdy totiž koupil italský generál a hrabě Philip Ferdinand de la Croix. Jehož jméno se uvádí také ve zjednodušené podobě La Croix. Jo, to si pamatujte. Ladronka La Croix. Nicméně, on to byl Ital, jo? A Pražané trošku zkomolili jeho jméno. Začali mu totiž říkat nikoliv La Croix, ale Ladron. Hrabě z Ladronu. No a právě po něm dostala ta usedlost svoje jméno. Mimochodem, jedna krásná slovní jazyková hříčka, když italské Ladron dáte do překladače, tak zjistíte, že to znamená zloděj nebo lupič. No ale pojďme se vrátit k tomu hraběti, jo. Ten právě v místě současného parku Ladronka vybudoval rozsáhlé panství a nechal postavit zájezdní hostinec s hospodářstvím. A místo si vybral naprosto dokonalé, protože kolem vedla významná říšská silnice a zároveň také poutní cesta z Lorety do kláštera v Hájku u Unhoště. No a historie tohoto místa vlastně sahá ještě dál, protože už za Karla IV. Byly zdejší svahy využívány jako vinice a podle některých pramenů tady stával dokonce viniční lis. Takže dnešní City Picnic se vlastně koná na místě, kde se piknikovalo svým způsobem i mnoho, mnoho let předtím. Tak jo, za chvíli vám řeknu, jak to na Ladronce vypadá teď. Lelia.

jsou Lost Frequencies, The Feeling. No a Eva Farná, Všechno nebo nic nás čeká už za chvíli. Pojďme dokončit náš příběh. Ladronka v Praze. Dneska se tam koná City Picnic a my už víme, proč se tak jmenuje. Protože tam byl italský hrabě Ladron. Ladronka rozhodně neměla vždycky tak pohodový život jako dneska. Jo. Ve válkách o rakouské dědictví byla poničena. V roce 1742 i při ústupu vypálili uherští husaři. No a usedlost se opravila, hostinec dál fungoval, jenomže potom přišel jako asi velký problém, jo. Známe ho vlastně dneska. Přeložili tam hlavní silnici. To znamená, že nová komunikace v 19. století vedla úplně jinudy než okolo toho hostince Ladronka a té usedlosti. Cestující zmizeli a prosperující zájezdní hostinec postupně přišel o svůj význam. Z Ladronky se stala zemědělská usedlost, později bydlení a sklady a od roku 1922 patřila hlavnímu městu a ve své druhé polovině 20. století postupně chátrala a chátrala. Možná si na to vzpomínáte, v roce 1993 opuštěnou Ladronku obsadili skvoteři a na 7 let z ní udělali jedno z nejznámějších center alternativní kultury v Praze. Tady se konaly koncerty, výstavy, divadlo nebo přednášky. V roce 2000 byli potom vystěhováni, no a přišla proměna. Praha 6 obnovila park, vznikl přes 3 kilometry dlouhý bruslařský okruh, no a dokonce v letech 2004 a 2005 prošla samotná usedlost nákladnou rekonstrukcí, aby se dokonce později stala stavbou roku. Takže kruh se uzavřel, přátelé. Poslední letošní City Picnic Hit Radio City otevíráme v 15:30 na Ladronce. Čekají vás Mirej Navrátil, Richard Krajčo, čekají vás Komikadze, La Tropical, Bobíka Kamarádi a hlavně vstup je úplně zadarmo. Teď už víte, jaké to je na Ladronce.

0: na léto najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
1: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro. Hit Radio.

So Dangerous. David Guetta, Sam Martin. No je to nebezpečné. Když půjdete třeba na Letenskou pláň, tak můžete zažít něco, co opravdu nebezpečně vypadá. Protože některá artistická čísla, jako pojďme si oficiálně říct, že jako to je o hubu. Je teda pravda, že to jsou totální profesionálové, ale mně se dost často tají dech, jenom to vidím z dálky. A vy si to můžete užít jako úplně naplno, protože letní Letna na Letné je samozřejmě otevřená a je tady až vlastně do konce prázdnin, až do 31. srpna. V Letenských sadech v Praze, v tomhle krásném prostoru. Takže Mezinárodní festival nového cirkusu a divadla Letní Letna, letos už 23. ročník, s nabitým programem ať už těch zahraničních anebo českých souborů, ale taky s nabitým doprovodným programem úplně pro celou rodinu a navíc v mnoha případech úplně zadarmo. Takže můžete vzít ratolesti a vyběhnout právě do té části Letenských sadů, kde jsou šapito, kde je Letní Letna. Mrkněte se na vstupenky, ať si to jako užijete přesně tak, jak by si to asi přáli všichni očekující, protože oni to dělají pro potlesk, pro zábavu a taky pro to, aby nám se přesně ten dech tajil. A já musím říct, že já jsem tam na chviličku byl jsem na jednom představení a teda jako dodnes to ve mně žije. Takže Letní Letná pokračuje a bude až do 31. srpna. Mám pro vás Madonu hudebně, její Secret, to znamená, to je vlastně už dneska v podstatě hudební klasika, se kterou vás určitě zvu taky na naše hudební večerní speciály po 18. hodině, kdy vybíráme hity let 80., 90. a třeba taky 0. Secret.

0: Tohle byly Linkyně a vy posloucháte Hit Radio City. Tak přátelé, už se nám to blíží. Samozřejmě, chtěl jsem říct City Picnic, jo, máme pravé poledne, otevíráme brány City Picniku přesně za 3 hodiny 45 minut, tak rychle jsem to spočítal. No, zkrátka ve 4 hodiny nebo v 3:15 už se na vás budeme těšit. Zásadní je, abyste dorazili na to správné místo, aby my jsme se setkali, to znamená Ladronka. Když pojedete na Vypich, bude to úplně nejideálnější, samozřejmě městskou hromadnou dopravou a potom tam jako naběhnete, uvidíte to tam. Jsme přesně v tom místě, kde se normálně dokola jezdí na bruslích. Jo? Takže na viditelném místě na Vypichu na Ladronce budeme se moc těšit a dneska celé odpoledne a následně až do večera. Tak Miraj, Richard Krajčo přijdou, Bobík a kamarádi, budeme tam všichni a moc se na vás těšíme. Nezapomeňte si nějaké ty piknikové deky, aby to byl piknik se vším všudy. Za chvíli pravé poledne, ode mě vlastně úplně všechno, za chvilku si to přebírá Jirka Pelnář, bude vám hrát srdcovky, mimo jiné třeba Aerosmith a nebo Pet Shop Boys, no a já se zase budu těšit na Hit Radio City po 9:00.
1: Hit Radio.

slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: velká balení a ještě větší úspora. V Teďe ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například gigabalení Jaru na mytí nádobí za 127,90. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Teďe výhodně. Vždycky.
1: Hit Radio City.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Ajťák.
1: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
2: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
3: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
4: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
5: To jen se zeptej, tatínka.
6: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
7: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Nástup prvňáčka do školy letos vyjde opět o něco dráž. Běžná výbava pro školáka se vyšplhá zhruba na 7 000 korun. Pokud rodiče sáhnou po dražších nebo ergonomických pomůckách, náklady mohou vystoupat až k 10 tisícům. Co za růstem stojí, vysvětlí ekonom Lukáš Kovanda.
11: Co se týče těch nákladů, tak tam je znatelný nárůst cen sešitů a výtvarných potřeb, zejména z důvodu růstu cen celulózy a papíru, což je světový fenomén, ale projeví se právě i na výdajích českých rodičů. Ale zejména potřebným rodinám typu matek samoživitelek s těmi náklady může pomoci stát.
10: A to v rámci mimořádné okamžité pomoci v místě příslušného úřadu práce. Ministr školství Robert Plaga chce, aby se platy učitelů dostaly zpět ke 130% průměrné mzdy. V následujících letech by si přál, aby učitelské platy rostly o 6 až 7%. V roce 2029 by podle něj mělo být naplněno programové prohlášení vlády, které slibuje nástupní plat učitele 50 tisíc korun a průměrný plat na úrovni 75 tisíc. Dějiny československého samizdatu představuje nová výstava, kterou slavnostně zahájilo Muzeum komunikace ve Frankfurtu. Je součástí roku české kultury, který předchází říjnovému frankfurtskému knižnímu veletrhu. Česko letos bude jeho čestným hostem. Teď se ještě podíváme k nám. Krejcárek bude od soboty do pondělí bez tramvají. Důvodem je rekonstrukce mostu přes tramvajovou trať. Omezení začne v sobotu se začátkem denního provozu v 16:30 a potrvá do stejné doby v pondělí ráno. Zavedena bude náhradní autobusová doprava v denním provozu X10 a v nočním pak X95. Více informací na webu.
12: Přichází cenová bouřka. Letní výprodej vozu Hyundai Tucson a i30 v autocentru Dojáček Vršovice. www.dojáček.cz.
10: Odpoledne proměnlivé, většinou polojasná, oblačná obloha, teploty budou letní kolem 28 stupňů a foukat má slabý proměnlivý vítr, přehánky až v noci.
13: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
14: Ten týden nám utíká jako voda, už je tady čtvrtek a vlastně takovým malým důkazem, jak to všechno utíká, tak to jsou vždy srdcovky tady u nás na Hit Rádiu. Tohle už je taky více jak 30 let, co přišla parta Pet Shop Boys, nebo dvojka, tady s touhle verzí původního hitu od Village People, což je ta parta, která udělala YMCA. Původní hit z roku 1970 něco, tak trošičku poupravili. Je pravda, že díky té nové úpravě to trošku zní jako sovětská hymna. Každopádně v 90. megahit. Srdcovka číslo 1. Go West na Hit Rádiu. Yeah.

0: Fest, kluci z východu, takhle si to taky pamatujeme. To byla zase česká předělávka. Tohle je rok 1993. Srdcovka číslo 1. A legendární britské duo Pet Shop Boys.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Go West. Přišla mi tady zpráva od Tomáše, který píše: ahoj Jiří, jak by řekli moje děti, tak to si zabil brácho, nebo tak nějak to říkají. Pet Shop Boys jsou moje srdcovka od první chvíle, co jsem kupoval desky na burze. Dodnes jejich LPčka mám a občas si je pouštím, když mám blbou náladu anebo dobrou náladu. Pet Shop Boys vždy a vždycky a všude. Tak, teď jsem to rozlousknul, závěr té zprávy. Díky moc za zprávu, to je krásný. Ještě to tady pokračuje, aha, jsem si to nezaskroloval dolů. Už nějaký ten pátek přemýšlím, že napíšu do srdcovek na přání, teď už nemusím. Díky moc ještě jednou. No tak nádhera. O toho jsme tady. Ráno se stalo. Vy si samozřejmě můžete klidně dneska také napsat o srdcovku na přání, k té se ještě dostaneme. Máme před sebou ještě 4 další srdcovky. Dnešní téma je opět devadesátky. Když se řeknou devadesátky, dokážete je popsat jedním slovem? To by mě zajímalo, to je úkol na dnešek. Co se vám vybaví? Jedno slovo, jak byste popsali devadesátky? 777-937-777. Tady je Eňa.

0: Já ještě nechci, aby to skončilo. Aerosmith na Hit Rádiu. Další nádherná srdcovka pro čtvrteční poledne.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Já jsem se vás ptal, jak byste popsali 80. léta na 777-937-777, tady WhatsApp Hit Rádia. Posíláte vaše popisy a chtěl jsem jenom jedno slovo. Tak Luděk třeba píše dětství. Laďka, ta píše pařby. Jasně. Darina. Eso. Dcera byla náciletá, tak jsme měli hudbu z první ruky. Franta z Brna, ten píše vojna. Byl jsem v té době ještě na povinný vojenské službě. No a třeba Jirka, tak ten tady píše rovnej cikcak. Rovnej cikcak, rovnej cikcak. No jasně! No jasně! Rovnej cikcak na nuk. To bylo ještě v době, kdy nebyl takhle jako cikcak, ale byl rovnej, to asi pamatuju. A hlavně tenkrát, teď doufám, že se nemejlím, ale myslím si, že to tak tenkrát bylo, i co já si z dětství pamatuju, tak byly jenom dvě barvy. Červená a bílá, prostě jahoda citron. A až potom to tenkrát ta značka udělala tak, že tam přidal ještě tu zelenou, že jo? Nějaký jabko nebo něco takového. No ježišmarja, to byl můj nejoblíbenější nanuk, když jsem byl dítě. Bože, to je skvělý. Řino, díky moc za tuhle vzpomínku, na to jsem úplně zapomněl. A teď si úplně z toho vybavuju, že ještě tenkrát v těch 90. Tak se dělaly takové jako křupky, které byly ve tvaru dinosaurů. A já nevím, byly taky nějaký jako paprikový a tak, a ty byly teda taky fantastický, to už taky není. To je škoda. Ježišmarja, ale díky moc za tuhle vzpomínku, to je fantastický, to je nádhera. My se z 90. přesuneme jenom o kousíček dopředu, do začátku milénia. Dáme si skupinu Činasky hned ze začátku 21. století. Naspívali skvělý duet, úplně jako super. A hrozně mě mrzí, že se vůbec nehraje. Je to hrozně fajn, je to tak strašně pohodový. To je prostě něco, co takhle ke konci pracovního týdne potřebujete slyšet.

0: I přesto, že se na nás dívá z hudebního nebe, tak stále to našem světě zůstává nesmrtelná. Whitney Houston, Step by Step.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Step by Step, taky krok za krokem, že jo? Takhle si pamatujeme jeden z těch nejkrásnějších a nejlepších seriálů, na který jsme koukali v těch 90. K tomu ještě tam byl Fresh Prince, taky Nováci, český seriál a tak dále, tak bychom mohli pokračovat. Samozřejmě, že tenhle hit s tím seriálem nemá vůbec nic společného, ale vždycky, když takhle vidím prostě napsáno Step by Step, tak si okamžitě vzpomenu na Dejnu, co kouká očima svejma. Dejna kouká očima svejma a na Kouďáka. Jo, tohle je prostě nádherná doba a já jsem jako strašně rád, že jsme v tom vyrůstali. Trošku mě mrzí, že naše děti v tom nevyrůstaly, že to nezažijou, ale oni mají taky to svý, no, tak třeba Bébu. A my jsme měli tenkrát Krok za krokem a Supermax. No, co byste chtěli slyšet na přání? Srdcovka s číslem 6 je před námi. Dneska to uteklo extrémně rychle. 777-937-777 je WhatsApp Hit Rádia. Napište mi nebo klidně pošlete hlasovku, nebo mi to klidně zaspívejte, jestli nevíte, jak se to jmenuje. Já to podle toho zkusím najít. Co byste chtěli slyšet ještě dneska? Poslední srdcovka pro dnešní den. Jenom na vaše přání. Těším se moc na váš výběr.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: personál.
1: Miles Smith na Hit Radio, nice to meet you.
2: Největší hity,
3: největší srdcovky.
1: Šestá srdcovka dneska je srdcovka na vaše přání. Je to opět těžké vybrat z WhatsAppu Hit Radio s číslem 777-937-777, ale dneska tak je tady Jana, která brnkla na moji notu, doslova do písmene. Hrajeme trošku na city a já strašně rád udělám radost její dceři. Píše, ahoj Jiříku, chtěla bych tě poprosit, jestli bys dnešní srdcovku věnoval mé srdcovce, dcerce Barborce, která slaví šesté narozeniny. Chtěli bychom jí touto cestou popřát hodně zdraví, lásky a protože jde v září poprvé do školy, tak aby se jí tam taky moc líbilo a našla si spoustu nových kamarádů. Pusu, máma a táta. To je krásný. Možná kromě těch kamarádů by bylo dobrý, kdyby si v té první třídě našla už taky nějakou brigádu, když jsem teď koukal, kolik stojí ta výbava, aktovky a tak dále. To je taky jako zajímavý. A ještě tady PS, její srdcovka je nekonečný příběh. A to je krásný. A to je ta moje nota, na kterou jste brnkli. Protože jestli my, děti 90. máme něco společného, tak je to tahle píseň.

0: Michael Žlutej a Rehab na Hitrádiu ve 12:45. Pohodový čtvrtek přeje Jirka Pelnář. Jsem rád, že jste s Hitrádiem a taky přeju dobrou chuť k obědu. Pokud jste ještě nevyrazili, anebo teď akorát budete vyrážet, máte někde kolem pizzerku, tak dneska je ten nejlepší den na to, abyste si dali pizzu Hawaii.
1: Teď to slyším, fuj, Hawaii.
0: A tak, já to chápu, jo. U pici Hawaii není nic mezi, prostě buď ji máte rádi, anebo ji nesnášíte, jo, tam žádná jako střední cesta nevede. Ale dneska je mezinárodní den této pici. Ano, i pizza Hawaii má svůj mezinárodní den. Takže dneska, vy, kdo ji milujete, tak asi můžete si samozřejmě jako dneska dát. A vy, kdo ji naprosto nesnášíte, tak pojďte si dát taky, pojďte to oslavit třeba. Ne, ne, dobře, chápu, rozumím. Ale můžete vyrazit třeba na nějakou demonstraci. Nicméně, mám tady pár zajímavostí. Pizza Hawaii, tak ta nevznikla v Itálii, logicky, to určitě ne, samozřejmě ani na Hawaii, ale poprvé tak se začala prodávat v Kanadě, a to v roce 1962, a tenkrát ji tam začal prodávat jeden řecký imigrant, který si tam udělal restauraci a vymyslel tady pizzu Hawaii. No. V 90. letech byla mimochodem nejprodávanější mraženou pizzou v Německu. Tak jenom pro zajímavost. Tak milá pizza Hawaii, no, tak šťastný tvůj den. A pojďte to oslavit. Na Hit Rádiu si dáme za chvíli další hity. Alex Warren, Barbora

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
1: Moon Club. Nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club. Dlouhá 26.
2: I'm Miley Cyrus.
3: Hey, it's Teddy Swims.
4: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: 13. hodina, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Zatěžovací zkouška mostu Šmejkalka uzavře část dálnice D1. Po obě víkendové noci v obou směrech neprojedeme mezi exity 21 Mirošovice a 29 Chodce Rady. Uzavírka v noci z pátku na sobotu a ze soboty na neděli potrvá vždy od 8 večer do 8 ráno. Vysvětluje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
8: Noční teploty jsou obecně stabilnější, nižší, nepálí slunce, což zamezí velké tepelné roztažnosti materiálu. Potřebujeme navíc, aby beton byl v klidu bez teplotních výkyvů a vibrací z běžného provozu. Jen tak můžeme získat naprosto přesná data.
7: Na most při zkoušce najde 8 plně naložených nákladních vozů, každý o hmotnosti 32 tun. Aktualizovaná výstraha meteorologů. Zítra odpoledne a v noci na sobotu dorazí další silné bouřky. Zasáhnou část Čech a západ Moravy, doprovázet je budou nárazy větru až 90 km v hodině a napršet může 70 mm. Dnes v noci by mělo pršet zejména na jihovýchodě a východě Česka. Naše tenistka Sára Bejlek v Cincinnati porazila ve dvou setech světovou jedničku Arinu Sabalenko z Běloruska. Postupuje tak do čtvrtfinále. V něm jí čeká domácí Madison Keys. Přes osmifinále naopak neprošla Marie Bousková. Nestačila na Američanku Coco Gauff. A teď se podíváme ještě k nám. Pražské vodovody a kanalizace zatím od začátku roku řešily bezmála 3000 havárií na vodovodní síti, meziročně o zhruba stovku více. Zvýšení by mohlo mít na svědomí horké počasí a sucho, kdy podobně jako v zimě při mrazech dochází k pohybu půdy a také tlaku na vodovodní potrubí. Vše můžeme sledovat na webu PVK.
9: Přichází cenová bouřka. Letní výprodej vozu Hyundai Tucson a i30 v Autocentru Dojáček Vršovice. www.dojáček.cz.
7: Dnešní odpoledne bude piknikové, těšíme se na vás na Ladronce a k tomu jsme objednali i piknikové počasí. Většinou polojasná, oblačná obloha a letní teploty 28 stupňů.
10: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
11: Posloucháte Hit Radio, hodinku po obědě, pojďme si udělat takový malý příjemný piknik tady u nás na Hit Radio. Začínáme Miraj dokola.
10: Hit.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdávat.

Maria. Další fantastický hit. Ten by se hodil taky do našich srdcovek. O tom žádná. 13 hodin, 13 minut. Posloucháte Hit Radio. Mám tady jeden až téměř neuvěřitelný příběh, co se teď stal u Baltu. Našli tam poklad, jo. Byl tam nějaký chlap, který tam uklízel na pláži bordel z moře se svými kámoši. Husou Sany, kačerem Virkem a psem Kundaliniem. Neptám se, nesměju se, prostě pokračuju dál, jo. Objevil tam obří kus jantaru za nějakých cca 100 tisíc. Já se úplně říkám, páně, to je příběh z nějaký bajky, že jo, prostě já, kačer, husa a pes, tak jsme našli jantar za 100 tisíc. No mazec, každopádně, jantar, jo, kdyby náhodou v tom jantaru byl nějaký jako prakomár, tak doufám, že ho potom rovnou zahodí někam zpátky do moře, protože jestli tady ještě něco potřebujeme, tak jsou zase dinosauři teda. Každopádně, já se jenom říkám, našli jste vy někdy doma nebo někde v nějakém bordelu nějaký poklad? To je mnohem lepší otázka, než jestli jste někdy slyšeli zajímavější psí jméno než Kundalinus. Tak co ten bordel?

Na čtvrteční odpoledne na Hit Rádiu Ava Max. Zítra mezi 12 a 15 hrajeme dokonalou desítku. 10 otázek a za každou správnou odpověď 1 000 korun. To znamená dohromady 10 000. Na co? No, na benzín přece. Abyste neměli na benzínce zástavu srdce, když budete platit, když jsou tam teďko ty šílené ceny. Desítku od nás dostanete na tank kartu Easy od Orlenu. S ní potom máte navíc do 31. srpna slevu korunu na litr a 2 koruny na prémiová paliva. Stejnou výhodu máte i díky mobilní aplikaci Orlen, ale jenom teda v pondělí. S tank kartou to pak platí každý den. Až do 31.8. No a k tomu v rámci epických slev, tak se můžete dát i na čerpacích stanicích od Orlen, u Orlenu. I letní drinky. My jsme byli, zkoušel jsem všechny a na první místo teda dávám grepový drink, ale výběr samozřejmě nechám na vás. Takže, hele, úplně v pohodě, klidně nakupte dětem výbavu do školy, letos vás to nezrujnuje, protože v rodinném rozpočtu díky nám můžete tak ušetřit až 10 000 na benzín. Zítra, tedy mezi 12. a 15. poslouchejte Hit Radio, čekejte na signál a zatím si klidně můžete do mobilního telefonu už naťukat číslo, na který pak budete volat, což je telefon číslo 800 937 937. Podrobnosti k naší dokonalé desítce najdete i na webu hitradio.cz. Za chvíli Pokáč, Solitaire a taky Nickelback.

0: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: Hit Radio.
3: Hit Radio.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hitrádiu?
1: Mě by zajímalo, jestli si vzpomenete na třeba vaši první aktovku.
2: Já jsem měl takovou tu kostku, takovou tu krychli velkou. Trošku to připomínalo teďka, jak vozejí ty poslíčci jídlo. Takhle nějak to vypadalo. Ale bylo to hodně praktický, vešlo se tam strašně moc věcí.
1: Hele, takže jestli chcete ušetřit na aktovku do školy, tak dejte díky, že jsem bagl od Funora, je to. Pak jsou ještě ostatní samozřejmě firmy. Hele, můžete se vybrat i barvu dokonce, jo.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Hit Radio, Pokáč, Zitem Solitaire, to si asi taky možná vybavíte tu karetní hru. Většinou to hrávali naši tátové za mlada v obýváku, že seděli, vykládali karty na stůl a řadili je podle barev a speciálního systému, který jsme se my jako děti snažili pochopit. A hledali jsme na tom nějakou zábavu, protože to byla docela dost nuda. Ale tak zase byla to doba bez sociálních sítí, že jo, takže něco se dělat muselo. Pokud dneska budete koukat na sociální sítě, tak asi jako dvě momentálně nejsdílenější videa. Tak to první je, kde jsou kluci, co ukradli logo McDonaldu, naložili ho do auta a ujeli s ním pryč. Zajímavý. No a to druhý, tak to je zase Turkovina, tam Turek s nějakým kámošem, tak po jiném chlapovi hážou jogurty někde u nějaký chráněný památky. No tak jako zajímavý. Tak si tak jenom říkám, že když jsem to viděl, tady ty dvě videa, že se možná zpátky vrátím těm videohrám a naučím se solitér. Možná je příjemnější. Gala Freed from Desire pro všechny fotbalové fanoušky, protože dneska je čtvrtek a hrajou se zase další zápasy o evropské poháry.

0: Čtvrtek, 2:45, posloucháte Hit Radio, s váma taky Jirka Pelnář. Jak jste se vyspali na dnešek? Jo, protože teď kolem té 2 hodiny, tak je přesně ten čas, kdy je ideální odpověď na tuto otázku, protože v tuhle chvíli to většinou na nás začne padat. Jestli jste měli blbou noc, tak ty to začínáte pociťovat, jo, ještě navíc po tom obídku, že jo, člověku slehne a teď už bych si akorát chtěl jako lehnout. No, slehne a lehne. To by bylo naprosto, to by byla dokonalá kombinace. Slehne a lehne. Skvělý, ale to se nám jako nepoštěstí. Ono to totiž záleží na tom, jestli máte jednu peřinu anebo dvě. A nemyslím na sobě, ale myslím v tom partnerském životě. Ve 14 hodin nás čeká náš pořad tradiční čtvrteční nepopulární názor, který se bude právě na toto téma dneska ubírat. Takže jestli k tomu máte co říct, tak se moc těším na vaše zprávy, které budete posílat na WhatsApp Bitradia 777-937-777. Zase si dneska o tom pokecáme úplně jako na rovinu a bez obalu. Takže taková malá párová terapie ve dvě na Hit Radio. Do té doby, abyste se probudili, aby to na vás tak nepadalo. Tohle funguje víc než dávka hořčíku. Linkin Park a Breaking the Hobby. A k tomu taky Shakira a Zoo. To všechno tady na Hit Radio do 14. hodiny. Máte se na co těšit. Tak buďte s náma.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
4: Hit Radio. Hit Radio.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Shakira nás krátce před druhou odpoledne vzala do zoo, což je dobrý nápad. O víkendu vyražte s dětmi do zoo, tady u nás v Česku jich máme tolik a každá je krásná. Před námi nejnovější zprávy, začínáme dopravou.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Menší nehoda v Průmyslové blokuje sjezd na Štěrboholskou spojku, z více auty počítejte také Věčné, směrem k IP Pavlova nebo v oblasti Vilzonovy ulice. Zdržení do 5 minut je na sjezdu z D5. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co.

0: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Obchody plné potravin nemusí být samozřejmostí, jak je tomu teď. Premiér Andrej Babiš to řekl na zahájení veletrhu Země živitelka v Českých Budějovicích. Dodal, že současný rok je pro zemědělce mimořádně složitý.
1: Já bych chtěl poděkovat všem zemědělcům za jejich práci, protože mají strašně těžkou práci a letos je strašně náročný rok pro ně. Nízké ceny, výkupní ceny, zboží, zvýšené náklady, všude je válka. A tyto války mají obrovský dopad a velmi silné sucho.
0: Tradiční součástí agrosalonu na jihu Čech budou také sobotní národní dožínky. Na obranu by příští rok mělo dát Česko o něco více než 2% HDP. Řekl to dnes prezident Petr Pavel při návštěvě firem v Novém Městě na Moravě. Očekává ještě diskuzi. Podle vlastních slov je připraven téma řešit na jednání vlády. Po více než měsíční pauze se znovu roztáčí kolotoč atletické diamantové ligy. V pátečním hlavním programu v Lausanne by se měly představit i dva čeští atleti. Necelý týden po pátém místě v hodu oštěpem na evropském šampionátu je přihlášený Jakub Vadlejch. Seznámení s atmosférou elitního seriálu pak čeká juniorského mistra světa v běhu na 400 metrů překážky Michala Radu. Teď se podíváme k nám. Nový urgent ve fakultní Thomayerově nemocnici má být hotový na jaře 2029. Nemocnice je spádová pro zhruba 600 tisíc lidí, kromě Prahy 4, 11 a 12, také pro část Středočeského kraje. Stavět se tady má také heliport a na pozemcích směrem k sousednímu IKEMu vznikne parkovací dům.
2: Přichází cenová bouřka. Letní výprodej vozů Hyundai Tucson a i30 v Autocentru Dojáček Vršovice. www.dojáček.cz.
0: Dnešní odpoledne bude piknikové, těšíme se na vás na Ladronce a k tomu jsme objednali i piknikové počasí. Většinou polojasná, oblačná obloha a letní teploty 28 stupňů.
3: Jirka Pelnář, Hit Radio.
4: Každý den ve 2 hodiny odpoledne tady máme náš takový malý diskuzní debatní kroužek. Posloucháte rádio, ve kterém si opravdu i vy můžete říct, co si o některých věcech myslíte, a to naprosto bez obalu. Posloucháte Hit Radio. Čtvrteční nepopulární názor už za chvíli. Dáme jeden hit a pak ho pošlu do světa a těším se na vaše reakce.
3: Hit Radio City.
5: J-Lo, já tu sám.

0: J-Lo, tedy Jennifer Lopez a Pitbull s hitem On The Floor. Je 14 hodin 6 minut a je na čase dát do světa dnešní nepopulární názor.
1: Nepopulární názor pro tento týden je...
0: Dvě peřiny jsou pro vztah lepší než jedna. Co si o to myslíte? Dvě peřiny jsou pro vztah lepší než jedna. Říká se, že když člověk spí pod jednou peřinou s tím druhým, takže jsou si k sobě jako blíž, že je to takový jako hezký, je to intimnější, že to je romantičtější, že se k sobě jako můžou přitulit a tak. Já říkám blbost. Já říkám, že opravdu dvě peřiny jsou pro vztah lepší než jedna, protože každej se může tak jako přikrejt, zachumlat sám. Občas dojde k tomu, že se chlapi potřebujou ulevit pod tou peřinou a prostě takhle to ven jenom tak jako nevyjde. Na druhou stranu nemusíte se přetahovat s někým o tu peřinu, protože většinou to tak za mě jako bývá, že když máte prostě v partnerském vztahu jednu peřinu, tak to nakonec dopadá tak, že ona má peřinu a vy nemáte žádnou peřinu. To tak jako je, jo? Takže co si myslíte? 777-937-777. Dejte vědět, pište zprávy, posílejte hlasovky.
1: Nepopulární názor.
2: Nesmysl, a nebo to konečně někdo řekl nahlas.
3: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Šabuzi na Hit Radio, chviličku před čtvrt na tři, posloucháte nepopulární názor, pravidelný čtvrteční pořad ve dvě hodiny odpoledne, kdy nahlas říkám to, co si ostatní často jen myslí, ale prostě to nechtějí asi jako říct, nebo se to moc neříká. Obecné pravidlo je, že prý jedna peřina je pro vztah jako super, jo, že prostě dokonce i někteří se třeba bojí říct, že by chtěli mít svoji vlastní peřinu. A já dneska jasně tady nahlas na Hit Radio říkám, že dvě peřiny jsou prostě pro vztah mnohem lepší. Ptám se, co vy na to? Ahoj Jirko, výjimečně souhlasím. Já se o peřinu dělit nechci, jednou jsme na dovolené spali pod jednou a celou noc jsme se handrkovali, že jsme se vůbec nevyspali. Navíc manžel má duchnu, já mám slabou deku, takže za mě každý svojí peřinu. Hezký den, Jana. Děkuji, že se mnou souhlasíš. Ahoj, rozhodně každý svojí, o peřinu bych se fakt nedělila. Přitulit se dá přece i tak, zdraví Luca. Přesně. Podepisuju. Ahoj, rozhodně jsou nejlepší dvě peřiny, já jsem ráda zachumlaná a nemíním se přetahovat o peřinu. Dita. Výborně. Holky, takhle, jenom mezi náma, s váma se většinou o tu peřinu nikdo moc jako nepřetahuje, jo? Jak říkám, většinou to dopadá tak, že my jsme bez peřiny. A vy máte tu svoji zamotanou ještě takhle jako pod nohama. Zdravím, já si myslím, že je to o zvyku. My s manželem uspíme pod jednou peřinou 25 let a nemůžeme si stěžovat. Oba si ulevíme, když je potřeba. Výborně, tak 25 let, chápu. A peřinu většinou bere manžel. Mně ne, já jemu. Hezký den, Pavlína. Dobře, tyjo, po 25 letech nemůžu si stěžovat. Nechci, nebo doopravdy nemůžu si stěžovat. Nedělám si legraci. Jenom do vás rejpu, jsem rád, že vám to funguje. Další. Dave, Střince, jasan, že jedna. Spíme na Adama a Evu a jak je na něco chuť, jde to hned. Nemusím hledat něco, na co mám chuť pod druhou peřinou. A v létě já ji vůbec nepoužívám a mimochodem celou 2x2 metry ji věnuji té mojí. No jo, no. I takhle to samozřejmě bývá, ale já si stejně prostě pořád myslím, že ty dvě peřiny jsou potom vlastně jako lepší, že každý má část toho svého soukromí a vlastně každý se tak nějak potom jako nemusí se uskromňovat, no. Je to jako, když byste najednou šli spát jako do svého pokoje jinýho, což teda je taky zajímavý téma, ale k tomu se dostaneme někdy jindy. Tak jo, tak ještě jednou. 777-937-777, ještě v rychlosti jedna. Ahoj, velice souhlasím, my máme nejen každý svoji peřinu, ale každý i svoji ložnici. A to je teprve parádička. Hele, tak to je to, o čem jsem mluvil. Každý chodil spát v jinou dobu a v jinou dobu vstával, tak nám toto řešení naprosto vyhovuje. Zdravím, zdraví Týna. Tak jo, co vy si dál myslíte? No. Pojďte mé na to. 777-937-777.
1: Nepopulární názor. Řekněte nahlas, co si ostatní jen myslí.

0: David Guetta tady svým Stones and I. Posloucháte Hit Radio, s váma Jirka Pelnář, přeju pohodový odpoledne a v nepopulárním názoru dneska nahlas říkám, že dvě peřiny jsou pro vztah lepší než jedna peřina. Ono to působí možná jako naprosto banální věc, ale i podle toho, co třeba tady píše Honza, tak jsou páry, kterých se to vyloženě dotýká a až je to trošku rozděluje. Tady píše ve zprávě: ahoj, děkuji, že o tom mluvíte. Nenapadlo mě, že bych to někdy slyšel v rádiu. Asi je to prkotina, ale tohle je jeden z největších problémů mého vztahu. Ona chce jednu peřinu a já dvě. Už jsme se kvůli tomu několikrát pohádali, takže trpím už pár let pod jednou peřinou. Mám i velký polštář, protože se potřebuju přikotvit. Když jedeme na dovolenou a jsou tam dvě peřiny, jako první jde na recepci zeptat se, jestli bychom nemohli mít jednu velikou. Wow. Tak tady jsme opravdu udeřili hřebíček na hlavičku, jak se říká. Tak jsem rád, že jste se dneska i vy k tomu vyjádřili a zároveň, že jste mi v tomhle jako dali za pravdu, jo? Verča asi úplně mluví za všechny. Ahoj, peřinu určitě každý svojí, to přitulení vůbec nic nebrání. Zdraví Verča, zloděj peřiny. Nejlepší přezdívka pro téměř každou ženu. Zlodějka peřiny. Takže nebojte se, seberte odvahu, jo? A zkuste si to doma prostě prosadit, pokud jako chcete. Olda tady ještě píše taky hezkou zprávu. Peřinu určitě každý svojí, stačí, že už si s ní dělím o výplatu. Tak, amen.
1: Nepopulární názor. Řekněte nahlas, co si ostatní jen myslí.

0: slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
1: Hit Radio.

poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio, když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hitrádio, tady bude jen

Guru Josh Project Infinity 2008. Je 14 hodin 35 minut, posloucháte Hit Radio. 2008 to byl taky zajímavý rok, ale pokud jste rok narození 1986, tak máte letos víc než zajímavý rok. Přechod z trojky na čtyřku. První čtyřicítka. Jak to snášíte? Jste s tím v pohodě? Těšili jste se na to? Nebo o tom jako vůbec nechcete mluvit? Bolí vás více záda? Nebo teprve vám 40 bude, září, říjen, listopad, prosinec ještě před náma a tak nějak se už jako klepete a říkáte si, bože můj, co jako jenom přijde? No, každý to vnímá úplně jinak. Každý i tu krizi středního věku vnímá úplně jinak. V tom vám asi jako nikdo nepomůže, s tím se každý musí poprat sám. Já jsem hledal mezi různýma kapelama, zpěvákama, zpěvačkama, co vznikly v roce 1986, nebo se narodili. A našel jsem, že v roce 1986 tak vznikly The Goo Goo Dolls. Fantastická skupina. Jako je fakt, že mají asi jenom jeden obrovský hit, a to Iris, což je mimochodem píseň, která je z filmu Město andělů. Absolutně nedoporučuju. Jo? Jestli máte dobrou náladu a neradi brečíte, Město andělů nedoporučuju, protože Meg Ryan a Nicolas Cage, to, co tam se odehraje, já ten film, já ho zbožňuju, ale nesnáším ho zároveň. Já bych se na něj strašně chtěl podívat, ale už ho nikdy nechci vidět. Viděl jsem ho několikrát a doufám, že ho ještě několikrát uvidím, ale prostě se bojím. Já to prostě přiznávám, jo. Já tady u toho strašně brečím, tady u toho filmu. A nebojím se to říct prostě jako nahlas, jo. Možná se podívám dneska večer, ale pak si budu fackovat. Prostě Město andělů, brutální, brutální film. A tak když teda se o tom teď bavíme, tak pojďme si dát kapelu, která vznikla v roce 1986. A když už, tak si dáme samozřejmě teda Iris, co jinýho. Tak jenom jsem chtěl říct, že pokud je dnešní den nebo letošní rok tím vaším rokem, to té obrovské změny, nejste v tom sami. Vy to zvládnete. Nevzdávejte to. Goo Goo Dolls.

0: Tady je Ticha a Plamen. Tak trošku by se na to hodil videoklip nějaké letní lásky. Pokud jste single, ještě pořád máte čas, že to stihnete. Dneska je teprve 20. To znamená, že ještě máte 11 krásných dnů na to někoho potkat, zamilovat se, rozejít se, pak truchlit a pak už na to za pár let jenom vzpomínat jako na nádhernou letní lásku. Tak přesně o tom to je. 3:45. Jirka Pelnář se pro dnešek loučí. Přeju vám pohodový zbytek dnešního dne. Přežijte to v práci. Zítra se na vás těším. Opět ve 12 hodin, kdy nás čekají srdcovky a zítra mezi 12 a 15. navíc budu také i v dokonalé desítce rozdávat až 10 000 na pohonné hmoty. Tak pokud jezdíte autem a nechcete utrácet za benzín, zítra rozhodně hrajte dokonalou desítku se mnou mezi 12 a 15. tady na Hitrádiu. Mějte se krásně a od 3 odpoledne naše odpolední show.
1: Ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Hitradio.
4: Yeah, Martinez, you ready, girl?
5: Come on, let's do this, gang.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Přeju dobré odpoledne. V těchto chvílích počítejte s více auty na Pražském okruhu. Tady je to kvůli pracím na silnici, zejména na sjezdu z D5 a pak na úrovni Jinočan a Ořechu. Kolony hlásíte také ze Štěrboholské spojky. Platí to pro oba směry, zejména na úrovni Štěrbohol. Krátce po pojíždí Průmyslová ulice a pokud jedete do Prahy po D1, ta by měla být v těchto chvílích volná na úrovni Merošovic. Kratší nárazová zdržení. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
1: Máš chuť na devadesátky?

0: Lákovic. Tím pádem postavením tohoto úseku nám vznikne souvislý úsek labské cyklostezky na území Středočeského kraje od Mělníka až do Čelákovic.
1: Nový úsek má mít zhruba 3,5 kilometru.
2: City Extra.
1: Letošní vzpomínková jízda historických vozidel z Braslav Jíloviště připomene 100 let od triumfu Elišky Junkové. Ta tento proslulý závod do vrchu v roce 1926 vyhrála jako první žena. V sobotu 5. září budou všechna vozidla nejdříve vystavena na Zbraslavském náměstí. Stroje pak absolvují dvě jízdy. První místo obsadí posádka, která bude mít mezi nimi nejmenší časový rozdíl.
3: Přichází cenová bouřka. Letní výprodej vozu Hyundai Tucson a i30 v Autocentru Dojáček Vršovice. www.dojáček.cz.
1: Odpoledne zůstane většinou polojasné, oblačné, odpolední teploty, dokonce 28 až 30 stupňů. Foukat bude slabý proměnlivý vítr, no a přehánky nebo bouřky by se měly objevit až v noci.
2: Hit Radio City.
4: A to je dobře, protože už za chvilku budeme vysílat ze City pikniku. Přejeme krásné čtvrteční odpoledne. S vámi Michal Pospíchal. Hit Radio.

Eva Farna, Miraj mají tenhle krásný duet. Vzpomeneš si, to je single, který jsme vám hráli na Hit Rádiu právě teď. No a budeme vám vysílat ze City Pikniku dnes pochopitelně celý den, protože je to událost, na kterou jsme se moc těšili, moc jsme se na ní chystali a doufám, že i vy nás tam navštívíte. V parku La Dronka v 15.30 se otevírá areál.

0: Fantastická věc, hodně na pohodu vám hrajeme ve čtvrtek 20. srpna, posloucháte Hit Radio City. Tohle byla Dasha Austin. My se jdeme přepnout do našeho studia, které vyrostlo v parku Ladronka, kde zahájíme City Picnic.
1: Přepojujeme na City Picnic na Ladronce. Vítejte na festivalu, který se vejde na deku.
2: Ahoj přátelé, hlásí se vám Dominik Tršanský. Naštěstí tady na Ladronce mám s sebou své parťáky. Andrejka Bezděková, Vincent Navrátil, čau.
3: Krásné odpoledne.
4: Ladronka, co znova znamená pro vás Ladronka?
2: Jsem tady poprvé v životě, já to v Praze žiju 12 let, tak doufám, že i kdyby jste náhodou v Ladronce, nebo na Ladronce nikdy nebyli, dneska to společně otevřeme.
4: To je nejklidnější, nejkrásnější park. Já to mám strašně rád, že jsme sem chodili pálit čarodějnice jako malý.
3: No, nejklidnější pozor, tady se pořádá spoustu sportovních závodů a já jsem na jednom byla.
4: Oh, vyhrála jsem?
3: Na běžeckém a byla jsem podle mě tak druhá od konce.
4: Druhá od konce, to dneska budeme my jako s komunikací, druhý od konce. Asi úplně tak. Poslední bude Krajčo.
2: A tak když to bereme od konce, úplně poslední bude Krajčo, no ale kdo bude před námi, přátelé, úplně zdarma. Ti zmínění a taky Miraj Navrátil, anebo La Tropical taneční škola bude se tady i trsat.
4: Počkej, jsi řekl úplně zdarma, Miraj Navrátil.
2: Úplně
4: je,
2: zdarma.
4: No tak jsme ukecali takhle, to se mu to tak líbí.
2: No právě, oni všichni dneska hrajou zdarma pro vás. Hele, když není vstupný, není ani honorář. Všichni do toho šli, uvidíme, kdo přijede.
4: Takže s láskou dneska všichni přijďme, pojďme si to užít. Máme pod mrakem, což znamená, že nebudeme upečení, takže pojďme všichni na Ladronku společně zpívat, společně tančit. Domčo, Andrejko, co ještě budeme dělat?
3: Extrémně mi tady vane i neuvěřitelně příjemný nějaký závan dobrého jídla, takže i o jídlo a catering.
4: Z nějakého nesmyslného důvodu tady voní knedlo vepřozelo, přátelé, takže...
2: My jdeme zjistit a ohlásíme se vám za nějakých 20 minutek, jestli tady opravdu je to knedlo vepřozelo. Minimálně pár stánků s občerstvením tady je, takže skočíme pro něco dobrého k jídlu a za 20 minut taky otvíráme brány. Těšíme se na vás, jsme tady, ahoj.
1: Festival, co se vejde na deku.
5: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. ČPP.cz.
6: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
1: Hit Radio City.
7: Zlepši si náladu.

Pamatujete na léto roku 2005? To jsme tenhle single slyšeli úplně poprvé. Bob Sinclair, Love Generation. Hráli jsme teď do celé Prahy a středních Čech. V uších máte Hit Radio City. A těch fantastických hitů máme plný playlist. Lush Life, Zara Larsson, to bude výlet na sever. Tohle je švédská interpretka, která se mimochodem nedávno zastavila u nás v Praze. No a my vám ji teď připomeneme ve vysílání. Za pár minut dodáme i Black Eyed Peas, Pump It, další skvělá klasika, se kterou můžete počítat.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Hit

0: nějaká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například gigabalení Jaru na mytí nádobí za 127,90. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
1: Před více než 100 lety se zrodila legenda Royal Enfield. Spojení historie, stylu a svobody. A příběh pokračuje. Více na remoto.cz. Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Prázdniny plné hitů, Zara Larsson, Lush Life, věc, kterou jsme teď hráli na Hit Radio City. Hráte nejlepší místo v Praze, kde strávit ten úžasný letní čtvrtek. Jedno takové máme, je to park Ladronka a právě dnes tam startuje City Picnic.
1: Přepojujeme na City Picnic na Ladronce. Vítejte na festivalu, který se vejde na deku.
2: Vaši odpolední parťáci vás zdraví z Ladronky, přátelé. Brány se otevřely, už to nejde vzít zpět. Je tady Vincent, Andrejka, taky Dominik, čau.
3: Ahoj. Ale nejsme tady sami, máme tady dvě nádherné dámy.
2: La Tropical, to je taneční škola, která je vám určitě doznáma, je tady paní předláčková, dobrý den.
4: Dobrý den.
2: Ale taky Alžběta, která bude přetancovat, nebo jak to vůbec bude vypadat? Brány jsou otevřeny a za chvilku prej začínáte.
4: Za pár minut začínáme, je to přesně tak. No a dokonce si nás užijete v dvou blocích, naučíte se s náma jak bachatu, tak salsu a těšíme se na vás nejenom za pár minut, ale dokonce i v pět, pokud byste to náhodou teďka nestihli.
3: Dámy, vy vypadáte, že očividně ten pohyb a temperament máte v sobě. Jsou ale lidé, jako třeba Dominik, nebo nechci jmenovat, kteří ten tanec...
2: Richard?
3: kteří ten tanec potřebují trošičku více naučit. Já jsem taky samozřejmě jeden z nich. Ale máte pocit, že každý se jako má tu možnost naučit tančit?
4: Každý to má v sobě. Samozřejmě každému to trvá trošku jinak déle, ale každý to má v sobě a třeba to jen probudit. No.
3: Jak se to budí?
4: taky tvrdou práci, ale hlavně zábavou, dobrou komunitu lidí, kterou najdou právě i v taneční škole La Tropical.
5: A dobrou lektorkou.
3: A to jste samozřejmě vy tím pádem. Takže vy to v nás trošku, my se to, Dominiku, budeme frajeři a budeme se to vyzkoušet.
2: Já myslím, že my budeme frajeři, když to budeme vyzkoušet, ale zaráží mě, že naše parťačka Andrejka Bezděková se jenom usmívá. Viděli jste jí, přátelé, někdy tančit? Hele, vy si to, posluchači, najděte na Instagramu, ona je boží.
3: Ona začala nově, viď?
6: Já se na to extrémně právě těším. Vyhledávám jakoukoliv dostupnou taneční lekci a budu mít ctí, hoši, když si to na tanečním parketu rozdáme všichni společně.
2: To dáme.
3: Já myslím,
5: těšíme
3: že...
5: se.
6: Pro koho je to vlastně určené? Je to jenom pro děti nebo i pro takovýhle odrostlé děti, jako jsme my?
4: Rozhodně pro odrostlé děti, samozřejmě úplně pro všechny, kdo se rádi baví, rádi tančí, anebo chtějí právě zkusit něco nového.
3: Máte pocit, že svět by byl krásnější, kdyby jsme všichni trošku víc tančili?
4: Na 100%.
2: Hele, jak překonat tu bariéru, protože na parukářce možná jste tam, přátelé, byli, já to viděl naživo. Když jde jeden, jde i druhej. A dneska bychom mohli se postarat o to, že budeme my ty první a přitáhneme návštěvníky si ty pikniku,
6: že? To máš přesně pravdu, je to o tom prvním roztleskávači, takže my ten parket rozhodně nenecháme zet prázdnotou.
3: Dámy, a co se dneska naučíme za tance?
4: Naučíte se bachatu, tanec Dominikánské republiky, a naučíte se i salsu.
3: Já jsem oboje jednou jedl, mám pocit. Je možný, že existuje něco stejného jména, co se dá sníst?
4: No, ta salsa by mohla, ale tu bachatu, to bych chtěla teda vidět.
3: Já vám ukážu bachatu dneska, kurka, na kousnutí dáme.
2: A jak nám to ukážete vy, na to jsme zvědaví. Veronika Sedláčková, taky Alžběta s námi z taneční školy La Tropical. A vy doražte, už máme otevřeno City Picnic na Ladronce. Ahoj!
4: Ahoj!
3: Bachata.
1: City Picnic. Festival, co se vejde na deku.
7: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
8: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.

0: tohle velká klasika Calvin Harris, Disciples, How Deep Is Your Love. I tohle vám ve čtvrtek odpoledne hrajeme na Hit Radio City. Hráli jsme do celé Prahy a středních Čech. Doufám, že máte pohodový den. A pokud ne, tak vám ho vyladí Damiano David, frontman skupiny Måneskin, který na solové dráze nachystal singlovku Next Summer. I tu pro vás playlistu máme připravenou. Do konce hodiny třeba ještě Zion a Sia, Dusk Till Dawn. I na to se můžete těšit. No a připravujeme pro vás taky další aktuální zprávy. Víme, co se kde děje, nenecháme si to pro sebe. Úderem 16. hodiny se podělíme o ty nejčerstvější informace z regionu.
1: Hit Radio.

0: zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: Před více než 100 lety se zrodila legenda Royal Enfield. Spojení historie, stylu a svobody. A příběh pokračuje. Více na remoto.cz.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: End of Beginning, tak to byla záležitost, která nás dovedla k 16. odpolední, posloucháte Hit Radio City. Lucka Daňková je ve studiu, přináší aktuální zprávy a taky pohled na silnice.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, tam začneme. Štěrboholská spojka, zdržení od Černiáku pouze kolem 5 až 10 minut. Naopak v opačném směru, pokud tedy jedete od Brandějáku, respektive od Spořilova až po Průmyslovou, popojíždíte kvůli dopravní nehodě v koloně minimálně 15 minut. Plní se také jižní spojka Brandějáka a Dobříská, dál na Smíchov popojíždíte Bubeneckým tunelem na Troju, ale plní se i centrum Vilzonova ulice v obou směrech okolí Tančícího domu, Letenský tunel v obou směrech a také jeho okolí. Nehodu jste hlásili také v oblasti kolem Motola na Vypichu Bělohorská, Karlovarská ulice. Počítejte minimálně s 15 minutami. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
3: Hit Radio. Hit Radio.

0: Mami, proč máme všechno od konceptu?
1: To jen se zeptej tatínka.
2: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
3: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
6: Je 16 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, přejeme dobré odpoledne. Senát zamítl rozsáhlou spornou novelu stavebního zákona. Podle kritiků návrh nahrává developerům, je prokorupční a jde proti veřejným zájmům i obcím. Předlohu znovu posoudí v září sněmovna. Vládní tábor má dostatečnou sílu veto přehlasovat. Betonárna na Rohanském ostrově v roce 2028 skončí. Praha 8 pak na jejím místě vybuduje farmu navazující na plánovaný okolní park Maniny. Sloužila by školám nebo veřejnosti jako komunitní zahrady. Místo starosta Prahy 8 Radomír Nepil.
7: Nechcem to nechat náhodě, nechcem, aby to místo chátralo dál, nechcem, aby se stalo jakoby ghetto bezdomovců. A vyslyšeli jsme i nějaké připomínky místních, aby tady nebyly dvě stage, prostě party každý 14 dní. My tomu rozumíme, protože tohle je samozřejmě oblast, která už bude v rezidenční zástavě.
6: Praha 8.

0: tuhle parádní věc se postaral Hozier. Too Sweet jsme hráli ve čtvrtek odpoledne na Hit Radio City. A dnes je ten den, na který jsme se všichni těšili. Den, kdy to celé odstartovalo. City Picnic na Ladronce. Z místa vysílá naše odpolední show. Přepojujeme do mobilního studia.
1: Přepojujeme na City Picnic na Ladronce. Vítejte na festivalu, který se vejde na deku.
2: Vaše odpolední trojka z Hit Radia City je na místě a čekáme na vás. Nejenom my, už se to tady pěkně kupí, přátelé. Park Ladronka dneska patří nám.
3: Ano, a máme tady už dneska velký hosty Miraje a Krištofa alias Richarda Krajča. Ahoj Richarde, ahoj Miraji. No dobře, tak nejsou to oni dva, jsou to dva kluci. Ahoj kluci, jak se jmenujete doopravdy?
4: Já se jmenuji Pavel a tohle je Matýsek.
3: Pavel a Matýsek, tak to jsem se sekl jenom o trošku tím pádem, ale... Takže Pavel a Matýsku. Pavel a Matýsku, jaký to tady dneska je?
4: Dobrý.
3: Jo.
5: No a na koho se těšíte dneska vy úplně nejvíc? Na koho jste se přišli podívat?
4: Na Bobíka.
3: Na mě.
2: Na Bobíka.
3: Já jsem Bobík, vy to nevíte?
2: No kamarádi, vzhledem k tomu, jak je tady zdržujeme, tak se cítím provinile, protože Bobík a kamarádi to právě roztáčí.
3: Ježišmarja, Bobík, ty konc je?
2: Teďka hrají na hlavní stage, přátelé. Vedlejší stage, ano, je tady taky, ale my tady zdržujeme dva přední fanoušky. Jakou písničku od nich máte nejradši? Co si zaspíváte? A nemusí to být od nich, jenom ať dostaneme do eteru nějakou hudbu.
3: Co máš rád za písničku? Co se zpíváš nejradši? Pane přátelé,
2: oni to...
3: někdy člověk neví a teď opravdu neví, Pavel. Třeba já mám rád, no a jsem na tom stejně jak ty.
2: Tak dáme nějakýho Richarda třeba.
3: Znáš to, ale já umím asi stejně text jako ty od Krajča.
2: Právě.
3: Tak mi řekni,
2: slova jsou jen kapky deště a ty voláš, pojď.
3: Ať pršíš. Ano. To je ono, slova jsou jen kapky deště a ty voláš.
4: Voláš.
3: Takže přátelé, my voláme vás, abyste všichni přišli na City Picnic. Voláme, protože začíná zábava. Kluci, my vás nebudeme trápit, ať můžete jít na Bobíka. Co vy na to?
2: Jo. Čekali na Pavel. Bobík a kamarádi právě teď na City Picniku, no ale to jsme furt na začátku. Miraj Navrátil, Richard Krajčo, jak i komikaze, tak doražte Park Ladronka. Zatím ahoj.
3: Ahoj.
1: City Picnic. Festival, co se vejde na deku.
6: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
7: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je

0: Tohle je hodně našlapaná věc, která nám vlila krev zpátky do žil. Loren, Euphoria, i to jsme vám hráli na Hit Radio City. Každý všední den po 12. pro vás máme k obědu ty nejlepší hity. Momenty plné nostalgie, hrajeme srdcovky.
1: Hit Radio. K obědu podáváme na Hit Radio speciální menu. Srdcovky. Předkrm, trocha nostalgie. Hlavní chod, mega hit, na který si zapomněl.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
3: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
4: Před více než 100 lety se zrodila legenda Royal Enfield. Spojení historie, stylu a svobody. A příběh pokračuje. Více na remoto.cz.
5: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
6: Mě by zajímalo, jestli si vzpomenete na třeba vaši první aktovku.
7: Já jsem měl takovou tu kostku, takovou tu krychli velkou. Trošku to připomínalo teďka, jak vozejí ty poslíčci jídlo. Takhle nějak to vypadalo. Ale bylo to hodně praktický, vešlo se tam strašně moc věcí.
6: Hele, takže jestli chcete ušetřit na aktovku do školy, tak dejte díky, že ten bagl od Fudora je to. Pojď jsme ještě ostatní samozřejmě firmy. Hele, můžete se vybrat i barvu dokonce, jo.
5: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Ze snímku Rychle a zbesile 7 je tahle píseň. Wiz Khalifa a Charlie Puth dali dohromady singlovku See You Again. Na počest Paulu Walkerovi to byl hlavní představitel jedné z těch hlavních rolí, který bohužel tragicky zahynul při tom, kdy se natáčel tenhle ten snímek. No, my máme jenom pozitivní zprávy, jenom pozitivní zážitky, protože právě dnes odstartoval City Picnic na Ladronce, tak vás tam zveme, můžete vyrazit s celou rodinou. Mimochodem, máme tam postavené mobilní studio, odtud právě teď vysílá naše odpolední show.
1: Zapojujeme na City Picnic na Ladronce. Vítejte na festivalu, který se vejde na deku.
2: Hlásíme se z Ladronky, City Picnic v plným proudu, přátelé, akorát tady na tom prostranství kolem nás stupitá spoustu lidí na inline bruslích. Protože asi jedou kolem, tady je skoro 5 kilometrů osvětlený dráhy. Ladronka je známá tím, že ať na kole, na bruslích sem lidi vyrážej. A co za věci City Picnic? Tak se vrhnu na tu trávu, asi si vemte nějaký přezutí. Podobně jako Dave, který s námi přišel. Ahoj.
3: Ahoj, ahoj.
2: Je to náhodný návštěvník, kterýho jsme tady odchytili, sotva se rozkoukával.
3: Je to tak.
4: Rozkoukáváš se a už jsi stihl i něco poslechnout nebo ochutnat?
3: Nestihl jsem zatím moc poslechnout, zatím to byl nějaký bobík.
5: Ty nemáš ale... rád bobíka?
3: Tak já samozřejmě, jakožto fitness muž, tak bobík úplně není na mém každodenním jídelníčku, ale...
5: Tam tančí teďko z hodinu a půl, co mám vyskudat dělat, že by se kvalifikoval jako fitnessák.
3: Jako, myslím si, že v těch kostýmech se spotili dost, jako.
4: A to, to vypadá, že jsi tady sám?
3: Tak musel jsem vyrazit sám.
4: A Tomáš, kolik, že tady máme tak krásnou zábavu a že byť jsi tady sám, tak sám se nebudeš rozhodně cítit?
3: No, tady je spoustu lidí, takže rozhodně se zastavte, já se tady samozřejmě jako určitě sám necítím.
5: Jako za tebou rozhodně se zastavte, to byla jako...
3: No, poznáka. Za mnou samozřejmě.
5: Já popíšu Dave, vysoký, krásný, namakaný, milý kluk. Holky, jsi single, Dave?
3: Jsem single.
4: Jaký je tvůj tip?
3: Jo, jaký je můj tip? No, jo. Co se toho týče, tak já mám jako takový dva typy.
2: On chtěl začít popisovat tebe, já jsem to viděl, ale potom si řekl, to by bylo moc bokatý.
4: Oči šli šejdrem.
5: Tak bude na mě.
4: A začal koukat.
3: Tak já jsem se začal samozřejmě být nonchalantní, že jako to nemůžu takhle samozřejmě.
5: Takže to milé, hodné.
3: Milé, inteligentní ženy, samozřejmě.
5: Že ho najděte, má bílý tričko, černý kalhoty a inline brusle na sobě.
3: Jo, kdybyste mě tady viděli jezdit, tak to jsem já.
2: A je tady ve stanu v našem přenosném studiu, z kterého se zase budeme za chvilku hlásit, ať už s Mirajem, Richardem Krajčem, protože hlavní část programu City Picniku je neustále před náma. Dejve dík.
3: Nemáte za.
4: A držíme palce, ahoj.
3: Jo, taky děkuji, mějte se hezky.
5: Čau.
2: Čau.
1: City Picnic. Festival, co se vejde na deku.
6: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
7: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.

0: tohle nářez Hurry Up In My Head. Posloucháte Hit Radio City. Pro lepší náladu jsme vám tohle posílali do celé Prahy a středních Čech. No a už za chvilku to tady v našem éteru rozjedou třeba Linkin Park, The Emptiness Machine, taky David Guetta, Kelly Rowland, velká klasika Vandalove, Takes Over. I to pro vás máme připravené. No a připravujeme i další čerstvé zprávy. Podělíme se o ně úderem 17.
1: Novou 100 gramů za 16,90. Orion Deli, čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.

Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.

0: Před více než 100 lety se zrodila legenda Royal Enfield. Spojení historie, stylu a svobody. A příběh pokračuje. Více na remoto.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Avril Lavigne, to je kanadská rebelka, která stojí za singlem My Happy Ending, hrála teď na Hit Radio City. Tahle věc nás dovedla až k 17. hodině. Lucka Daňková připravila další aktuální info. Mrkneme na to, jak se jezdí v Praze a středních Čechách.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Stále připomínám komplikace na sjezdu z D5 na Pražském okruhu, pak na úrovni Jinočen a Ořechu směrem k D1. Tady hlásíte kolonu na 20 minut. Aviatická ulice na úrovni letiště. Tady kvůli pracím na silnici popojíždíte v těchto chvílích pouze krátce nárazově. Naopak plní se Bubenecký tunel směrem na Troju, ulice v Holešovičkách směrem k tunelu. Popojíždíte 15 minut také Štěrboholskou spojkou od Běchovic až po Štěrboholi a také jižní spojkou, Barandákem a Dobřískou dál směrem do centra. Pokud za námi jedete na Ladronku, tak nejjednodušší je to na Vepich, tramvají, anebo potom od Klamovky autobusem 191, který vám stojí přímo u místa konání. Tak přijďte, těšíme se na vás a pokud máte další dopravní info, volejte na 777 937 777.
2: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
0: 17 hodin, Praha budoucnosti a Michal Merenda. Už za pár dní 1. září začne platit v Praze nový územní plán. Pracovalo se na něm 14 let a budou se podle něj muset řídit všichni ti, co plánují v Praze stavět dům, garáž anebo jen vlastnit pozemek. Co by měli jako první udělat, říká náměstek pražského primátora Petr Hlaváček z Hnutí STAN.
3: Má si otevřít stránky IPRu nebo odboru územního rozvoje na magistrátních stránkách a podívat se, co metropolitní plán v té oblasti určuje, jako určuje podlažnost, co říká o charakteru té lokality a případně, kdyby si nebyl zcela jistý, tak napíše e-mail příslušnému pracovníkovi a požádá o konzultaci.
0: V Praze by díky novému územnímu plánu mělo postupně vzniknout až 350 tisíc nových bytů, které město zoufale potřebuje. Dokdy bychom se jich mohli dočkat?
3: Ten projektovaný horizont je zhruba do toho roku 2050, kam v těch demografických průzkumech nebo v materiále můžeme jakoby dosáhnout, ale osobně si myslím, že to město zdaleka nebude takhle vystavěno, že to je na delší časový horizont.
0: Uvolněna taky byla regulace výšek. Vůbec poprvé se v Praze budou moci stavět domy až 100 metrů vysoké.
3: Tak já osobně říkám vždycky, že výšková budova, byť teda v tom celosvětovém měřítku, 100-metrová budova není ještě úplně skyscraper, je nejenom nějaký architektonický a technický výtvor, ale i investorský. Postavit prostě takový barák vyžaduje určitý jako zkušenosti. Jo. Takže já v těch nejbližších jako 10 letech očekávám tak jako maximálně 3 domy.
0: První změny, které nový územní plán Praze přinese, bychom mohli začít pozorovat už příští rok. Celý rozhovor s Petrem Hlaváčkem o novém územním plánu můžete slyšet na webu Hit Radio City už teď.
4: Přichází cenová bouřka. Letní výprodej vozů Hyundai Tucson a i30 v Autocentru Dojáček Vršovice. www.dojacek.cz.
1: Postupně v průběhu dnešní noci zataženo oblačno s přeháňkami nebo deštěm. K ránu se mohou objevit dokonce i bouřky. 18 a 16, to jsou ranní minima, páteční den. Bude po ránu a dopoledne většinou oblačný polojasný. Odpoledne nás čekají přeháňky nebo intenzivnější déšť. No a zítřejší teploty 26 až 28 stupňů.
2: Hit Radio City.
0: Pokračujeme s těmi nejlepšími hity a pokračujeme taky v City pikniku na Ladronce, kam vás zveme. Michal Pospíchal, hezké odpoledne.

0: down.
1: Hit Radio City.
2: Zlepši si náladu.
3: Happy birthday.

0: Takhle zní čtvrtek na Hit Radio City. Purple Disco Machine, taky Kungs Substitution. Hodně energická věc, která letěla do Prahy a středních Čech. Doufám, že máte pohodové odpoledne, no a že ho plánujete strávit na Ladronce, kam nás zveme. Odstartoval totiž poslední letošní City Picnic.
1: Přepojujeme na City Picnic na Ladronce. Vítejte na festivalu, který se vejde na deku.
2: Zdraví vás vaši odpolední parťáci Vincent, Andrejka, taky Dominik. My tady zpovídáme všechny, co dorazili na City Picnic na Ladronku. Máme tady ale jeden velký rest.
3: Máme totiž tady takovou žádost. Někdo tady již byl ve vysílání a nepozdravil maminku a chce to napravit. Tím pádem, teď je tvoje možnost. Ty tady si plakal kvůli tomu. Teď ti se řekl ještě.
4: Ale slzy, pojď, teď to můžeš smáznout.
3: Pozdravuj maminku do mikrofonu.
4: Ne.
3: No a je to. To jsme tomu dali. Počkej, já to udělám za něj, to nikdo nepozná, maminka a tatínek to nepozná. Sleduj.
5: Čau mami, čau tati. To jsem já. Chtěl bych vás pozdravit z rádia.
2: Píšu ze studia, proč volá paní Veronika Žilková do studia, ale...
3: Zněl jsem jako tvůj brácha? A jo. Zněl jsem stejně jako brácha? Ne, tak ne, prej, tak nevadí.
2: Kamarádi, bohužel, čas tady chvátá a já bych chtěl, ať se zastaví, protože ano, ty velký hvězdy na City Picniku ještě jsou, ale teď už pozadí můžete slyšet další kolečko La Tropical, bavili jsme se o taneční škole latinskoamerických tanců a spousta dobrých jídla tady taky je.
4: Taky nás čeká neuvěřitelný koncert Miréna Vrátila.
3: Ano, a potom fantastický komediální koncert improvizace od Vincenta Navrátila. Komikace ještě s Dominikem Vršanským.
2: Protože tady jsou dvě stage, takže se to střídá, přátelé, furt se něco děje. Možná se stanou dneska překvapení, co já vím, nějaký duety třeba zazní. Domluvil jsi mi to s tím Richardem, jo?
3: Já, vy jste totiž sousedí s Richardem, vy jste ze stejného baráku.
2: Byli, Orlová.
3: Byli. Já si myslím, že byste měli mít nějaký svůj festival tam.
2: No, na okruhu.
3: Netahejte na to sem do Prahy, co myslíš?
2: Ale překvapení, ty čekejte minimálně při té komikazi, jinak se na vás těšíme, budeme vás tady ještě odchytávat a zdravit, fotit se, laskat po krku, po nohách, po co ještě uděláme pro ně.
3: Já už nechci říkat, kde všude.
4: Ty skoro zníš, jako že se loučíme.
2: Ne, já jenom chci vábit ještě, protože místo tady je.
3: Mě si navábil. Vábím. Domčo, ty jsi vábitel tisíciletí. Přátelé, doražte na Hit Radio City Picnic, je to tady skvělý. Ale jedna věc tomu chybí. Vy. Tak doražte.
2: Zdarma!
1: City Picnic. Festival, co se vejde na deku.
6: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
7: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je

Skupina Krištofa a Dominika Aláďa, tak to je ten nový duet, singlovka Půlnoční hřích, která se objeví na chystané desce skupiny Krištof. Richard Krajčo bude dnes taky hrát a zpívat na City Pikniku, tak i na něj můžete vyrazit na Ladronku, City Piknik probíhá právě teď. Je to festival, který se vejde na deku, je úplně zadarmo, tak tam můžete zavítat s přáteli nebo s rodinou. Taylor Swift, ta nám bude hrát ve vysílání Hitrádia City, Fate of Ophelia. Věc, která je připravená v éteru. No a za chvilku přidáme třeba ještě GGD Agustina, Un Giorno Credi. To je obrovská klasika, kterou vám taky rádi připomeneme. Tak doufám, že máte

0: Jděte na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
1: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.

0: Před více než 100 lety se zrodila legenda Royal Enfield. Spojení historie, stylu a svobody. A příběh pokračuje. Více na remoto.cz.
1: Hit Radio. Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí, Hit Radio. Tady bude jen

0: Saint of Ophelia, tak to byla slibovaná věc. Taylor Swift teď na Hit Radio City, i tohle jsme vám hráli. Přepínáme na Ladronku, vyrostlo tam mobilní studio, odtud vysílá naše odpolední show.
1: Přepojujeme na City Picnic na Ladronce. Vítejte na festivalu, který se vejde na deku.
2: Ahoj, zdraví vás Dominik, taky Vincent z Ladronky. Hele, City Picnic už je v plném běhu, ale my vás tady vábíme všemožnými způsoby. Nemůžeme se rovnat tomu, kdo bude vábit teď vás, ať dorazíte na tuhle fantastickou akci, která je celá zdarma. Miraj Navrátil s námi, čau.
3: Ahoj, ahoj. Já bych chtěl poděkovat, že jsi přišel, ale ty jak jsi přišel, tak jenom všichni lidi začali říkat, hele, Navrátil. Jsi říkal, tyjo, tak to už jsem slyšel.
4: Nic, jak jsi myslel, oni nemysleli mě.
5: Počkej, to měl nachystavý dopředý, tenhle vtípeček, že?
4: Ješ mě napad, přísahám Bohu.
2: A doufám, že to ty lidi opravdu udělají. Hele, tak dneska ty s kytarou, jak máš rád vlastně tyhle solo akce? Komornější, dejme tomu, i když tady je hodně lidí.
5: Má to něco do sebe, vlastně jako je to takový svobodnější, můžeš si tak trošku dělat, co chceš, moc si nechystám dopředu ani playlist. Budem tady mít teda, nebo mám tady ještě Tomíka, kytaristu, a tak nějak je přijde, že můžeš ten song kdykoliv zastavit, můžeš si prostě tak jako s tím rád, když děláš velký koncert, tak přijde, že prostě timecode, klik, všechno je naprogramovaný
2: dopředu.
5: Natáčet
2: film, že jo.
5: Je to takový vlastně dobrý, ale jiný.
3: A připadáš si teda víc jako sám sebou, když jsi v tomhle módu, kdy vlastně jsi jenom jako s kytarou a nemusíš mít na sebe ten tlak tý show jako takový?
5: Já vlastně vůbec nechci zhazovat jako ty velký koncerty, protože je mám taky
3: ale
5: rád.
3: Ale jsme na tom, nemusíme teďkon zhypit tohle, tady ten styl,
5: dobře,
3: rozumíš?
5: Takže miluju tady tohle.
2: Dobře, a teď uděláme tlustou čáru, protože další velký koncert chystáte. 360 v Edenu s kapelou, tak tam to asi bude vteřinu po vteřině naplánovaný.
5: No jako my máme rádi, když tam prostě přesně to, co se dneska možná tady stane na City Picniku, nějaký moment improvizace, když se to stane i jako na tom velkém koncertě, takže řekněme, že prostě 85% si jako nachystáme dopředu, ale dáme možnost podle mě i tomu, že prostě se bude dít život.
3: Okay. A tak by se teďkon život taky obrátil o 360 stupňů, protože to by se narodilo miminko.
5: Spíš 180. 180.

0: námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
1: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex

0: Italská legenda Gigi D'Agostino, Un giorno credi. I tohle byla součást odpoledního vysílání Hitradia City. Doufám, že máte pohodový čtvrtek s datem 20. srpna. Dnes jsme odstartovali poslední letošní City Picnic. Koná se na Ladronce v Praze, kam můžete vyrazit. Vemte deku, přátelé, kamarády, rodinu a můžete si užít fantastický podvečer v Praze. Skupina Miraj na místě, Miraj Navrátil, taky Richard Krajčo z Krištofu. Ti všechny se předvedou na pódiu. No, více už nám prozradí odpolední show.
1: Přepojujeme na City Picnic na Ladronce. Vítejte na festivalu, který se vejde na deku.
2: Vaši parťáci Dominik Vincent a Andrejka všechno mapují poctivě. Jak se dívám na tu Ladronku, tady by se opravdu dal udělat nějaký mega koncert. Třeba 70-80 tisíc lidí by se tady ještě vešlo. Na City Picnic klidně doražte, akorát nevím, co na to řekne následující běžec, kterého jsme odchytli. Jakub Stárek, Praha 6, její starosta. Dobrý den.
3: Dobrý den, dobrý den. Já jsem člen Prahy 6, nebo říká se člen občan.
2: Spadáš ano, pod Prahu 6.
3: Člen občan. Já miluju Prahu 6. Já si myslím, že Praha 6, říkám to všem, je prostě nejkrásnější část Prahy, protože se tady žije přírodně. Vnímáte to stejně?
4: Vnímám to úplně stejně a současně prostě k tomu se nedá vůbec nic dodat. Myslím, že jste to řekl úplně přesně, já to říkám při každém projevu, takže jste to dneska vzal za mě.
3: Do kampaně, tady to mojí větu.
4: My jsme ji použili v minulý kampani a předminulý a použili v tady tyhle, ale každopádně jsem připraven zaplatit licenční poplatky.
3: Očividně fungovala i na mě, protože jsem hrdý členem Prahy 6. A tady říkal, za kým jsi ty Prahy?
5: Já jsem občan Prahy 7 a tam, myslím, tam se máme taky krásně, ale je pravda, že Praha 6 opravdu za posledních pár let zkvétá. Tak kde si vymyslíte, že je ještě jako potřeba někde trošku pokropit.
4: Třeba i tady na Ladronce, jo. My tady třeba teďka spouštíme velkou akci. Kromě toho, že budeme opravovat celou tu plochu a ty běžecké dráhy tady, tak kousek u toho Kauflandu, kde je takový nevyužitý plácek, tak tam budeme stavět takzvaný centrum kolečkových sportů. Inspiroval nás k tomu Metodě Jílek, který vlastně tady vyrůstal a který tady jezdil jako na bruslích. A pak z těch inlineů se dostal právě, že všechny porazil a jezdí na normálních bruslích. Každopádně my tady vlastně on na za náma přišel, že to chce, ještě předtím, než se takhle proslavil, a my jsme to připravovali a vypadá to, že před volbama ještě klepneme, jestli se všechno povede na základní kámen.
3: Tak to můžete říct, že vlastně Metodě Jílek vyhrál díky vám. Pojďme trošku narušit to časový kontinuum, známe potřeba všichni PR. Díky vám máme dvě zlatý medaile, teda rozumím tomu správně.
4: Já si myslím, já bych řekl trošičku jinak, že na Praze 6 máme jako obrovský talenty, tady trénuje strašně moc jako skvělých lidí a samozřejmě i vy v rámci tady talentech jako moderátorský také vidět a to jako celá jistě vyrostete a ještě dostanete nějakou velikánskou cenu.
3: Tak? Já mám rozhovor s váma, to je samozřejmě ta největší cena, co mám. Ale já když jsem sem přišel dneska, tak jsem měl asi hodinu nad čas, ale lehl jsem se tady do trávy a byla čistá ta tráva. Dlouho se mi v parku nestalo, že bych opravdu jako si mohl lehnout do trávy a byl jsem šťastný. Takže přátelé, na Ladronku přijďte, je to neuvěřitelně čistý park.
4: Já si myslím, že určitě musíte přijít. On má spoustu různých jako překvapení, spoustu různých částí. Je teda pravda, že my se o ten park dělíme společně s Prahou 5.
3: A to nic nedělá určitě.
4: Ale vy přesně poznáte, kde je hranice. Když se vypravíte tady tím směrem, tady od toho našeho pikniku, tak dojdete do té zadní části a tam, kde není posekaná tráva, tak to je Praha 5.
3: Ano, a není zelenější u sousedů.
5: A já musím dosvědčit, že když jsem přicházela a viděla jsem zpovzdálí sedět tohohle toho mladíka Vincenta vedle mě v kloboučku, tak to vypadalo jako filmová scenérie.
2: Že jo?
3: Mm-hmm. Takže mě použijte. Použijte mě jako reprezentanta Praha 6.
4: Je to tak, beru to tak a rozjedeme to hned, uděláme na tom nějakou kampaň.
5: Máš na billboardy tady.
3: Řekněte nám, vy na co byste dneska přizval lidi na tady tu úžasnou akci, která se odehrává na Praze 6.
4: Ale už je tady po několikátý s tím, že za mě to na mě působí strašně jako milé, komunitně, na nic se jako nehraje a kromě na Ladronku a na Prahu 6, tak vy tady máte úplně úžasný interprety. Krajčo, Miraj, prostě to jsou jako věci, které za mě...
3: Komikace, improvizační skupina, komikace, to jsme my.
4: Komikace.
3: Ano, to jsme my.
4: Já se to naučím.
3: Protože očekáváte spoustu e-mailů ode mě, že kde všude na Praze 6 můžeme hrát?
4: Tak samozřejmě vymyslíme, máme spoustu krásných míst. A kdy tady jste, abych to neminul?
3: 19, ne, počkejte, tak to já ani sám nevím, vidíte, vy jste připravenější než já. Kdy tady jsme?
6: 19.00, ano, výborně.
4: 19.00, tak já přijedu, podívám se, jak to tady vypadá, těším se teda.
6: Tak jo.
4: Improvizační, jo.
6: Improvizační.
2: Kamarádi, hlavní program, ať už ta komikaze, že, nebo Miraj, když to všechno je to před námi, jsou tady dvě stage, střídají se, furt se něco děje. My moc krát děkujeme panu starostovi. Ještě na závěr něco, protože každý politik má nějakou vizi. Něco, co pro příští volební období třeba pro vás by bylo jako science fiction, že byste chtěl pro Prahu 6, ale...
6: Ale nějaký nesmyslný sen to musí být. Něco strašně velkého. Něco skoro až nesplnitelného.
4: Nesplnitelný.
6: Váš dětský sen, co by tady mělo být?
4: Ale dětský sen. My tady něco máme, co bych tady jako nechtěl.
6: Aha. No. A Ostraváci, je to Dominik.
4: Je to jako blízko. A je to vlastně největší věc svýho druhu na světě. A je to stadion Strahov. Ten strahovský stadion, který vlastně nám nic nepřidává, aby jsme místo toho měli třeba krásný sportoviště nebo kulturní sály nebo prostě něco jiného.
6: A nebo ho nechte ještě trošku přerůst a botanickou zahradu.
4: No, myslím, že to brzo stane.
6: Tak jo. My vám hrozně děkujeme a těšíme se na celý Hit Radio City Picnic. Přijďte za náma.
2: Přijďte za náma, je to tady zdarma. To byl Jakub Stárek. Hezký odpoledne.
4: Díky moc, přijďte na Prahu 6.
5: Krásný den.
1: City Picnic. Festival, co se vejde na deku.
7: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
8: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
1: Hit Radio City.

0: teplou.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Před více než 100 lety se zrodila legenda Royal Enfield. Spojení historie, stylu a svobody. A příběh pokračuje. Více na remoto.cz.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: ráno tě probereme snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
1: Máme příležitost. Jdem se ukázat.
2: Já bych to asi vidět nechtěla, Michal.
0: Pak hudební pohoda do pražských kanclů s Kubou Urbanem. A odpoledne nejzábavnější odpolední show v českém éteru. Dominik Vršanský, Vincent Navrátil a Andrea Bezděková. Velkolepý. Natočím to.
3: No tak všechno velkolepě.
4: Všechno velkolepě.
0: Tvoje pražská trojka. Jsme tvoje pražské hit rádio. Hit Radio City. Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Kolony stále hlásíte na Štěrboholské, na úrovni Štěrbohol směrem do centra a v opačném směru od úrovně Spořilova po Běchovice. Popojíždíte také v Letenském tunelu a jeho okolí a v centru metropole. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
4: Hey, this is Ava Max. All the hits.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Senát zamítl rozsáhlou spornou novelu stavebního zákona. Podle kritiků návrh nahrává developerům, je prokorupční a jde proti veřejným zájmům i obcím. Předlohu znovu posoudí v září sněmovna. Vládní tábor má dostatečnou sílu veto přehlasovat. Na obranu by příští rok mělo dát Česko o něco více než 2% HDP. Řekl to dnes prezident Petr Pavel na návštěvě firem v Novém Městě na Moravě. Očekává ještě diskuzi. Podle vlastních slov je připraven téma řešit na jednání vlády. Prince Harry s manželkou Meghan plánují návrat do Británie. Stěhovat by se podle tamních médií měli už tento měsíc. Svou roli pracujících členů královské rodiny ale neobnoví. Jejich děti Archie a Lilibet jsou už zapsané do britské školy. Dvojnásobná olympijská vítězka Bára Špotáková se na včerejší velké ceně Kolína objevila po více než roce v oštěpařské soutěži. V 45 letech získala bronz výkonem 54-29, kterým vylepšila světový rekord v této věkové kategorii.
5: Přichází cenová bouřka. Letní výprodej vozu Hyundai Tucson a i30 v autocentru Dojáček Vršovice. www.dojáček.cz.
2: V noci a ráno pod mrakem místy déšť, přehánky nebo bouřky, na jeho východě a východě mohou být silné. Ranní teploty 19 až 15, na severozápadě chladněji. Zítra pak dopoledne oblačno, polojasno, lokálně přehánky, ale přibývání mraků čekáme odpoledne. Na zataženo, k tomu na většině území déšť, místy velmi silné bouřky. A v těch pak zesílí vítr, padat mohou kroupy a hrozí i přívalové srážky.
6: 18. hodina odbyla, čtvrtek v plném proudu, startujeme hudební speciál Hit Radio Classic. Hrát vám budeme to nejlepší z minulosti. Michal Pospíchal, hezký čtvrtek.

Taky jste se teď viděli někde na tanečním parketu, jo, skvělá věc, Sheena Easton, 9 to 5 Morning Train, velká hudební vzpomínka, trocha té nostalgie. No a v podobném duchu budeme hrát až do 21. večerní. Na Hitrádu jsme odstartovali hudební speciál Hitradio Classic, takže v playlistu jenom to nejlepší z 80. 90. a taky výběr těch největších hitů milénia. Teď pokračují Sparks, When Do I Get to Sign My Way. Užijte si to.

Pete St. Fred, You're My Mate, skvělá věc, energická, sportovní hymna. Tak i to jsme připomněli teď, je tady na Hit Radio, posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, vracíme se zpátky v čase, připomínáme to nejlepší z našeho hudebního archivu. A tam máme pochopitelně taky ten Hleskvost, single, který nám dělá radost už od roku 1982. Pořád zní naprosto fantasticky a pořád i po těch letech zní naprosto moderně. Tak i tohle vám budeme hrát v příštích minutách, přidáme i Roxeťáky nebo Sugababes.

0: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Tohle je slibovaná muzika Sugar Babes na Hit Radio Overload. Věc, se kterou jsme se vrátili zpátky v čase, tak jak to děláme pravidelně každý všední den mezi 18. a 21. hodinou. Hrajeme vám to nejlepší z 80. 90. taky hity milénia. Sugar Babes to dali dohromady v roce 1998. Byla to tehdy tříčlenná dívčí parta. Velmi úspěšná, nejenže pobláznila celou Velkou Británii, odkud tyhle dívky pocházely, ale uspěly po celém světě a takovaly příčky, ty nejvyšší příčky prestižních hitparád, včetně té americké Billboard Hot, té vůbec největší, která stále má svou silnou pozici na trhu. Two Unlimited budou pokračovat, Let the Beat Control Your Body, taky Matthew Wilder, Break My Stride, i na to se můžete těšit, i to vám budeme hrát v příštích minutách tady na Hit Radio. Tak užívejte čtvrteční večer. Let the beat control your body, let the beat control your body.

0: chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Krásná zamilovaná píseň, vztahová záležitost skupiny The Call-In, která se mimochodem objevila v několika seriálech. Wherever You Will Go jsme hráli teď na Hit Radio. V hudebním speciálu Hit Radio Classic, který nás teď vezme do Francie. To France, Mike Oldfield.

0: Captain Hollywood Project Impossible, věc, která nás dovedla k 19.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání

Tohle je čtvrteční vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. 19 hodin a 10 minut, přejeme hezký večer. John Farnham nám otevřel tu další hoďku, až do 21 vám budeme hrát to nejlepší z 80. 90. a taky hity milénia. Your Voice, to je hodně silná skladba, motivační, povzbuzující píseň o tom, že člověk by neměl mlčet, že když máme hlas, tak můžeme něco změnit. Tak já vám teď hlasem řeknu, jakou píseň jsme pro vás vybrali jako další. French Affair, Comessi Comessa, to je velká klasika, se kterou můžete počítat, to je jasná věc. A taky ke Strange World, to jsme tady dlouho neměli. Tak si to dejte pořádně nahlas a hezky si to užijte. Tohle je čtvrteční večer na Hit Radio a hudební speciál Hit Radio Classic, ve kterém vám vybíráme ty největší skvosty z našeho archivu.

Kam si? French Affair a slíbená záležitost, to posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. My vám hrajeme to nejlepší z našeho hudebního archivu. Taky Cyndi Lauper jsme tam našli. Girls Just Wanna Have Fun. Velká klasika, ta pořádně dostojí názvu našeho hudebního speciálu. Vyrazíme taky do Irska za skupinou U2, Sweetest Thing a nebo Pink, Family Portrait. I s tím vším můžete počítat v příštích minutách. Tak doufám, že vám tohle vyladí čtvrtek.

0: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

sleep. Let me be.

0: je hádankář Nick Kershaw, The Riddle, single, který jsme teď hráli na Hit Radio. Parádní věc, tohle je Hit Radio Classic, hudební speciál plný toho nejlepšího z 80., 90. a milénia. A vy už jste určitě poznali Britney Spears s legendárním hitem Oops, I Did It Again. Oops, už jsem to zase udělala. Kdo jiný by měl naspívat tuhle píseň, než ta známá průšvihářka Britney Spears. Takhle vám na Hit Radio budeme hrát za chvíli.
1: Za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikostí M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Posloucháte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic. 20. hodina klepe na dveře. Tohle to je Laura Brenigan, Self Control. Další parádní hudební vzpomínka, malá chvilka nostalgie. Hrajeme to nejlepší z 80. 90. Kamelénia a pokračovat v tom budeme i v příští hodině. Teď je 20.
1: Hit Radio. Hit Radio.
2: She may love me, but I just can't be with you like this anymore.

Fantasy. Posloucháte Hit Radio. Hudební speciál Hit Radio Classic. Zajímavé je, že tenhle taneční single na poprvé vlastně vůbec nezabral. Vyšel už v roce 1992 a v britské hitparádě skončil na 76. místě. O dva roky později ji každopádně projekt vydal znovu, tuhle singlovku, a najednou z toho byla britská jednička, dokonce na dva týdny. No, teď se na časové ose posuneme ještě o 4 roky zpátky. The Farm má skladba, která zní jako fotbalová hymna a fotbal v jejím příběhu opravdu je. Tušíte, o čem mluvím? All Together Now. Ta vznikla podle skutečného vánočního příměří z roku 1914, když vojáci na západní frontě na chvíli přestali bojovat a setkali se v území nikoho. The Farm, All Together Now. Vám budeme hrát na Hit Radio už za chvíli.

Radio, když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Radio, tady bude jen pro...

Tohle byl Nick Berry, Every Loser Wins. Ladíte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic. A možná je trochu paradox, že zpěvákem vlastně původně vůbec nebyl. Britové ho znali hlavně jako herce ze seriálu EastEnders. Písnička se objevila přímo v něm, potom vyšla jako single a v roce 1986 z toho byly rovnou 3 týdny na prvním místě prestižní britské hitparády. Posuneme se dál o 12 let. Rok 1998, album Ray of the Light a jedna z klidnějších madoniných věcí The Power of Goodbye. To vám na Hit Rádiu budeme hrát už za chvíli.

tohle, to už je z dnešního vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic úplně všechno, více nám toho sem nevejde. Ale nevadí, protože zítra budeme zpátky zase tradičně úderem 18. hodiny a dál vám budeme servírovat to nejlepší z 80., 90. a i ty největší hity milénia. Tak doufám, že máte pohodový čtvrteční večer a že vám ho dál bude ladit. Třeba skupina Verve, Bittersweet Symphony, taky Shakira, Dizzy Rascal ti dali dohromady velkou klasiku písničku Loka. A do třetice třeba dvojka David Guetta a Kim Petras, When We Were Young. Tohle vám budeme hrát na Hit Radio v příští hoďce hned na startu. Užívejte večer.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: I'm Nicki Minaj.
1: Hey, this is John Legend.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: I'm Miley Cyrus.
1: Hey, it's Teddy Swims.
2: Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.